92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jsme si to jako vždycky odpočítali směrem dolů a jedeme na to. Je tady relaxáda s pořadovým číslem 1568. Teda ne, že by to mělo nějaký význam, ale je na tom vidět, že už je fakt hodně. A co se dělá na začátku každý relaxády, nesmím zapomenout ani dnes, to znamená mrknout se na to, jak to bylo minule, to znamená rekapitulace.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Třetí místo minule jsem se tady mám přišahnul. Robin Schulz z Barbs a Better Times. Jdeme na dvojku, Demi Lovato. Love Rise Jeans. Tak to je druhé místo z minula a jednička, kdo pak tam asi byl, co myslíte? Nedávno vydal nový album. Asi jsem měl říct správně Madonna, je mi to jasný a hlavně vydala jako ona, žena. To album už mám docela dost naposlouchaný, není špatný, ale zažil jsem lepší. Teď pojďme ale trošku někam jinam, to znamená na to klasický pořadí od desítky směrem dolů, to znamená k jedničce, k tomu čtyři novinky, ty novinky jsou tady proto, já to jen tak lehce vysvětlím, kdyby náhodou dneska někdo poslouchal poprvé. Písničky, které jsou v relaxádě, to znamená v žebříčku, do kterého hlasujete na www.radio-relax.cz, tam jsou maximálně 5 týdnů, aby se to vyloženě neoposlouchalo. No a pak, právě proto máme ty čtyři novinky, z nich vybíráte muziku, která vlastně tu desítku doplní. Tak to jen tak ve stručnosti, doufám, že to je pochopitelný. Jdeme na 10. a 9. místo, na 10. Felixian, což je takový jako velmi, jako relativně známý, skoro bych řekl, že slavný německý DJ, který se hodně proslavil remixem skladby Cheerleader, ten já i znám, ten ovládl hitparády po celém světě a docela taková zajímavost na něj je taková, že patří mezi první známý hudebníky, který otevřeně mluvili o své pansexualitě a teď teda nedělám chytrý. Přiznám se, musel jsem se podívat, co to vlastně pansexualita v tom dnešním světě sexuality je. Tak pansexualita nebo je člověk, kterého přitahují ostatní lidé bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu. To čtu, to jste asi pochopili, protože tohle bych asi dohromady nedal. Takže to je 10. místo a hned potom minule novinkový Ray Dalton, Go The Die. No tak jako i to je zpěvák, který ho znají miliony lidí, je to teda zpěvák z Ameriky, zpíval nějakou hitovku Can't Hold Us s McLemorem a díky tomu ho asi hodně znají, ale poslední dobou boduje i jako solový interpret s takovýma těma chytlavýma tanečníma skladbama. Dneska je na 9. místě, minule byl novinkovej, tak si to jdeme pustit.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Deváté místo, Ray Dalton, Got the Die, mimochodem píšou o něm, a to je docela zajímavý, že má chytlavé taneční skladby. Přiznám se, na začátku téhleté písničky jsem si říkal, no tak jako, že by mě to nějak extra chytlo, to ne, ale fakt je ten, že od půlky písničky už jsem si tady tak jako lehce podupával a asi na tom něco bude. Posloucháte Relaxádu, tedy hit parádu Relax Rádia, má pořadové číslo 1568, jako vždycky 10 skladeb, ty vám tak jako lehce odprezentuju a plus k tomu přidám 4 novinky. A ovšem můžete rozhodnout na www.radio-relax.cz, kde vlastně hlasujete a tím pádem posouváte skladby buď nahoru, anebo taky dolů, anebo taky dolů. Tak, jedeme dál, protože před námi je první novinka, ta je česká, kapela Street, a teď jsem si nebyl úplně jistý, jestli se jmenuje Street 69, tak se píše, anebo Street 69. Každopádně je to česká kapela, která kombinuje takový ten moderní popík s energickými rytmy, a co je docela dobrý, já jsem viděl jejich koncert, tak tam si zakládá na kontaktu s publikem hodně. A musím teda uznat, že i taková ta pořádná dávka dobrý nálady tam 100% byla. Takže to je první novinka dnešního vydání a hned potom nás čeká nizozemský DJ a taky producent, hodně úspěšný Martin Garrix. Jako co já vím, co jsem na něm kdysi čet, tak on se do té muziky nějakým způsobem dostal už někde v 17 letech. Tenkrát udělal megahit Animals, jo. Patří mezi hvězdy elektronické hudby, ale přesto všechno je to docela slušný experimentátor a když je ve studiu, tak nejradši experimentuje s novými zvuky. Jako pravda je taková, že jistota je jistota, ale pokud se nebudeme posouvat dál, tak v Relaxádě nebudeme mít za chvíli co hrát, jo.

0: Tak jedem. Novinka a potom Martin Garrix a společně s ním dneska Ed Sheeran, Repeat It.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvědčí.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, a ty nás posunul tak jako lehce dál v dnešní relaxádě k další novince, k té druhé, budou tady ještě, tuším, že dvě další, celkem jsou čtyři, a tam je partička okolo Davida Getty, je tam třeba Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion a tak dále a tak dále. Je to muzika k fotbalovému mistrovství světa, co si budeme povídat, jako na tom se neříkám, že chce každý přiživit, to ne, ale tak jako proč toho nevyužít, co si budeme povídat. Tak to je novinka číslo dvě a hned potom nás čeká Jubel, což je švédské duo, který se kdysi dávno proslavilo hitem Dancing in the Moonlight. Jako tý známý klasice dali tak jako trošičku novej život. Jejich písně ty pravidelně míří na letní playlisty a vlastně i takový taneční parkety. Takže Ocean House, to je vlastně novinka, která už nějakým způsobem se prodírá naší hitparádou. Novinka byla minule, dneska už je sedmá, ale ještě pořád to není ten vrchol. Ještě se jedna novinka z minula dostala vejš. Uvidíte, která už za chvíli.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Ocean House a návštěva Švédska. Ještě tam chvilinku zůstaneme, protože jsme na 6. a 5. místě, který máme před sebou v dnešní relaxádě. A nezapomeňte hlasovat potom, jo? To je dost důležitý. www.radio-relax.cz, protože když nebudete mít čas na to, abyste mohli hlasovat a nebudete hlasovat, tak to nebude z čeho počítat a to bychom pak museli nafixovat a to si ani nedokážu představit. Tak, pojďme na to, přátelé. 6. a 5. místo na 6. Jak už jsem říkal, ve Švédsku ještě chvilinku zůstaneme, je zpěvačka Loreen. Možná si na ní vzpomenete, je to jedna z mála interpretů, který dokázali vyhrát 2x Eurovision Song Contest. Takhle, jo, jako dejme tomu, já si myslím, že to zase takový umění úplně není, protože když máte jako silnou muziku a porota vás má ráda, tak jako dá se to, věřte mi, že jo. Jinak její vystoupení jsou známý silnou atmosférou, výraznou choreografií a velmi emotivním projevem. Já jsem to viděl jenom jednou, jo, nějaký emoce tam určitě budou. No a pak popojedeme dál na 5. místo, kde je Mikael, což je projekt. Je za ním zpěvák Michael Foret, toho možná znáte nebo vzpomenete si na něj z pěvecké soutěže, myslím, že Česko hledá Superstar, nebo tak nějak to bylo, nebo to byla jenom Superstar, já nevím, ono přece jenom, že to víc než dost. A to je 5. místo. Co si budeme povídat, on sází na moderní pop a osobní texty, ale protože je docela důležitý, aby tam zatím ještě něco měl, věnuje se tvorbě na sociálních sítích, kde jako hodně nechává nahlídnout, jak se říká lidově, do své kuchyňky.
1: Relaxádio. 6.

0: Tak co říkáte na tuhle muziku? Projekt Michael, tedy Michael Foret, písnička, která se jmenuje Spolu. Nezní to vůbec špatně? I pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já se tady dívám, je tady první týden a je to vlastně nejvyšší novinka, která se vyšplhala z minulých novinek, jo? To znamená až na 5. místo. Neuvěřitelný. Uvidíme, jestli se dostane do první trojky, ale jako jak je, má takový raketový nástup, tak tam bude co nevidět. Jedeme dál, protože před námi je třetí novinka v dnešní relaxádě, Slávek Fam a Poli Garant a písnička, která se jmenuje Chci si být jistý. Tak to jsem zvědavej, uvidíme, jestli jsou si pánové jistý, jestli postoupí anebo nepostoupí. Každopádně je to třetí novinka v dnešní relaxádě a hned k tomu přidáme, tuším, že čtvrté místo, už jsme těsně pod stupní vítězů a tam je Eva Farná, to jako, co si budeme povídat. O Evě Farné bychom si tady mohli povídat dalších 10 minut. Má za sebou 3 koncerty, já bych tak jako typoval, že teď si dá tak jako lehce odpočinkový prázdniny, možná jsem tam nějaký koncertík, ale nebude to přehánět. Každopádně neříkej, co má se stát, je věc, která je tady třetí týden a minule z desítky dojela až na dnešní čtyřku. To jako k tomu není co dodat, jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Červen patřil Evě Farný, svým způsobem jí patří i hitparáda Rádia Relax, to znamená čtvrté místo, aktuálně z 10. je tady třetí týden a myslím si, že se na tu první trojku určitě dostane co nevidět. Neříkej, co má se stát, já bych jako eventuálně řekl, chce to ještě další postup. Každopádně po těch třech velkých koncertech si myslím, že si dá teďka pohov, už jsme se tady o tom bavili. Pojďme dál, protože před námi je další novinka, za to je brazilský DJ a spolu s ním Jennifer Lopez. Brazilský DJ, když řeknu, tak je to jasný, že to je Alok. Skladba se jmenuje Everything's Fine a asi bych to řekl takhle. Jennifer Lopez, už ono se to už jen neříká, jako to ten věk, jo, ale Jennifer Lopez už minimálně 2 desetiletí dokazuje, že zvládá stejně úspěšně hudbu, film, určitě si vzpomenete na její nějaký filmový role, a hlavně tanec. To, když ji pak někde vidíte, jak se hýbe, tak to je rachot. Jinak brazilský DJ Alok, já teda pravda, že poslední informaci, kterou jsem o něm čet, že stále se potácí v tom žebříčku DJů v té první pětce, na jedničce ještě nikdy nebyl, ale já bych mu to přál, protože o něm je slyšet docela dost. Takže to je další novinka, jestli se nepletu, v pořadí třetí. Ne, to už je čtvrtá. Dneska se v tom trošku ztrácím. A hned potom půjdeme na třetí místo. Tam je David Guetta společně s dalším projektem a se skladbou Run, Run, River. Tak uvidíme, kam se dostanou, protože když se tak dívám na to, jak si vedli minule... Jo! Jsou tady třetí týden, minule byli 8. To byl hodně velký postup. A teďka jsou třetí. Tak jdeme na to.

0: Takhle nějak to vypadá, když to dají dva DJové dohromady a zároveň i producenti David Guetta společně s Alokem. Taková muzika, která mě připadá jako hodně pochodová. Run, run, river. Každopádně, když se podívám do žebříčku, tak je na třetím místě. Minule z 8. je tady třetí týden. Jako já si osobně myslím, že příští týden to bude fakt velký boj. To jsem vám totiž ještě neříkal. Ono minulý týden byly 4 skladby, které vypadly po 5 týdnech. To znamená, pro všechny novinky se vlastně uvolnilo místo, ale dneska, když se na to dívám, tak 5 kol tady nebyla ani jedna písnička, to znamená, bude záviset jenom a jenom na vašich hlasech, které budete dávat na www.radio-relax.cz, protože, jak říkám, úspěšnější a ten, kdo bude mít víc fanoušků, tak ten vyhrává, dostane se do té základní desítky a pojede dál. Tohle je tedy trojka, tedy třetí místo dneska, minule 8. David Guetta, Alok a Run, Run, River, pochodovka. Teď jdeme dál, protože před námi je dvojka. Alex Warren, zpěvák, o kterém jsme, no, to si budeme povídat, už párkrát mluvili, je to z Ameriky. Nejprve to zkoušel na sociálních sítích, tam jako docela dost prorazil a dnes už dobývá klasický hitparády vlastníma písničkama, všechno to vyplývá nebo vychází z osobních životních zkušeností a důležitý je, že si rychle získal miliony posluchačů. U nás teda nevím, jestli miliony, každopádně necháme se překvapit, jak mu to půjde příště. Alex Warren, Passenger, aktuálně 2. místo, 3. týden. Já myslím, že má docela slušně našlápnuto.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. 2. místo.

0: Musím teda uznat, že dneska jsme to zmákli relativně časově slušně. Je za námi druhé místo Alex Warren a Passenger a necháme se překvapit, protože ještě pořád má Alex Warren šanci dostat se na ten vrchol, na to první místo, kde dneska je, ale to se dozvíte za chvilinku, protože předtím musíme zrekapitulovat kompletně celou muziku, kterou jsme v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1568, pouštěli, protože co si budeme povídat, že jo? Důležitý je vědět a znát. Potom je dobrý taky připomenout naše stránky www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o osudu každé hitparády, tam se hlasuje, tam se tvoří to konečné pořadí, takže víc už vám k tomu říct nemůžu. Jedeme dál, protože před námi je rekapitulace novinek.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Se vrací
0: Život z větší výšky a Street 69, tak jsem se dozvěděl. Jsou to velký kámoši, Rybiček 48, takže možná právě proto ten název. Každopádně hlasovat pro ně můžete a doufejme, že nějaký hlásky dostanou. Je to taková příjemná muzika. No prostě je to příjemná muzika. David Guetta celkem dost ovládá hitparádu v několika sdruženích, tohle je to první, tady je třeba Andrea Bocelli, je to vlastně sound, FIFA sound se to jmenuje, takže má to něco společného s fotbalem, uvidíme, jak to bude mít dlouhé trvání, každopádně dneska jako novinka číslo 2. Slávek Fam a Polygarant. Polygarant toho znám, to první jméno je pro mě trošičku neznámý, tak uvidíme, jak si povede v dalších relaxádách. Každopádně dneska to byla třetí novinka, ta poslední, čtvrtá, to je dvojka, která je, máme to celkem jasný úspěch. Alok a Jennifer Lopez. Řekl bych to asi takhle, mají to rozdělený na půl. Alok dělá výbornou muziku, je to skvělý remixer a hlavně i producent a tak dále. A jako Jennifer Lopez dobře vypadá, to je prostě nebezpečná kombinace, tak jsem docela zvědavý, jak si povedou. Už v příští relaxádě to uslyšíme na vlastní uši.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Felix Jan a Omar Rudberg, to je desáté místo té dnešní hitparády s pořadovým číslem 1568. I pro tuhletu skladbu můžete hlasovat, nebo spíš musíte, na www.radio-relax.cz. Skladba s názvem Siren, jako jo, tady první týden, uvidíme, jak si povede dál. To je na devíce. Je to tam, taneční chytlavá melodie, Ray Dalton, taktéž novinka z minulého kola, dneska deváté místo, jedeme na osmičku. Za touhle melodií je znát určitě nějaký hitmaker, takže se ani nedivím, že tam je Martin Garrix a společně s ním, aby to jako povýšil ten úspěch na druhou, společně s ním Ed Sheeran a skladba s názvem Repeat It. Taktéž můžete hlasovat a taktéž můžete posunout třeba na sedmičku, tam je aktuálně Jubel. Ocean House, tahle ta švédská dvojka si vede docela dobře. První týden, sedmé místo, novinka, jako moc nechybělo a byla to jako lepší novinka, nebo nejlepší novinka, ale bohužel. Teď jedeme dál, protože na... jsem se ztratil. Jo, na šestém místě je minule sedmá Loreen, Set Me Free, co si budeme povídat, to je zkušená harcovnice, nejenom u nás hitparádě, ale vůbec tak jako celkově i v pěveckých soutěžích. Dost se jí daří, protože už dvakrát vyhrála Eurovision Song, že jo. Tak, na pětce novinka z minula, která se dostala vlastně nejvýš. Mikael.

Na čtvrtém místě Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Musím teda uznat, že tahle ta skladba mi čím dál tím víc leze, jak se říká lidově, pod kůži. Je fakt dobrá.

Na trojce David Guetta a jeho parta číslo dvě, teda tam je hlavně Alok, což je v podstatě další DJ, který je v dnešní hitparádě zastoupen ve vícekrát, Run on River.

0: tak a je to tady, přátelé. Vrhneme se na první místo. Kdo pak tam asi může být? Kdo pak tady dneska ještě nebyl a kdo byl minule mimořádně úspěšný? Zpěvačka Hilary Duff, je to tak. Ona se sice proslavila jako herečka v seriálu Lizzie McGuireová, ale úspěchy slaví i jako zpěvačka. Zajímavostí je, že i po letech v showbiznesu napsala i několik knih a co je docela důležitý, myslím si, že by to měli dělat asi všichni, kteří se pohybují v tomhletom ranečku, věnuje se, a to fakt hodně, charitativním projektům. A možná, že právě to jí vyneslo první místo v dnešní hitparádě. Tak si pojďme poslechnout, protože to už je dneska fakt, ale opravdu úplně všechno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. července. Dnešním nejznámějším oslavencem je bez pochyby Rembrandt. Tento slavný holandský malíř se narodil 15. července 1606 v Leidenu. O 450 let později také přišel na svět kytarista a jeden ze členů kapely Deep Purple, Joe Satriani. Narozeniny dnes mají také herečka Bridget Nielsen, ta od roku 1962, nebo herec Brian Austin Green, znáte ho třeba jako Davida, ze seriálu Beverly Hills 920 a jeho datem narození je 15.7.1973. V roce 1958 zemřela při automobilové nehodě matka Johna.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Svítá nám ve středu 15. července. Za minutu bude přesně 6 hodin.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové na středu předpovídají většinou oblačno, ráno výjimečně i mlhy, místy vyšší vlhkost. Odpoledne a večer postupně převládne polejasno, ale při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky a nebo bouřky. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Originál, to je Marek Ztracený. A já věřím, že my máme originální muziku na rádiu Relax.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka z D8 nám hlásí dopravní nehodu. Pozor na ní, 32. kilometr ve směru na Prahu. Havarovalo osobní auto. Na místo je přivolená policie a je to poblíž letiště Roudnice nad Labem směrem na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Selena Gomez naspívala písničku asi pravděpodobně z vlastní zkušenosti. Někdo v rozběhu jí neustále uniká mezi prsty, takže říkáš, se trošku zastavíš, tak mi prosím tě zavolej. O tom byl tenhle ten song a další je o sluníčku, které se zase schovalo za mraky, tak snad dneska trošku vystrčí růžky, bych řekl, ale do čertu je daleko. Teď je přesně 6 hodin a 12 minut a já mám pozvánku na páteční a sobotní tancování v klubu Rádia Relax. Přes červenec hrajeme už od 21 hodin a do půlnoci taky 80 a 90, protože kavárna má prázdniny.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušený DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: IČka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálnice D8, tentokrát už po druhé v této hodině, hlásíme dopravní nehodu z 35. kilometru na trase směrem do Prahy. Je to u nájezdu od Hradčan u Dušníků, se srazilo nákladní s osobním autem. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte se zdržením směrem do Prahy na 35. kilometru, omezení na D8.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: freak out.
1: No konečně nám zase fungují sluneční hodiny. Přesně 6:30 je teď.
2: Relax Radio.
1: Sluníčko vysvětlo, alespoň teda u nás ve studiu Rádia Relax, ale většinou má být oblačno. Ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně převládne polojasno. Při zvětšené oblačnosti se dál objeví přehánky nebo bouřky, ale těch by mělo být míň než včera. Nejvyšší odpolední maxima 27 stupňů Celsia.
2: Prázdniny s relaxem.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: Miley Cyrus po zkušenostech z konce světa nahrála tuhletu písničku End of the World. Já myslím, že ale ve škole jsme se učili, že svět je nekonečný, nebo vesmír, že svět konec nemá, tak doufám, že Miley Cyrus nenašla něco, o čem jsme se neučili, že ten konec světa, když se řekne konec, tak je to konečný, ale když je to nekonečný, tak to vlastně pořád nějak pokračuje. Tak pokračujeme. Tady je Carly Rae Jepsen na rádiu Relax. Já ještě koukám na silnice, jestli někdo nejde vlevo. Ne, je to všechno v pohodě, tak šťastnou cestu.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Bad memories, to jsou špatné vzpomínky máme třeba i na dopravní nehody, když se vám přihodí. Tak jedna taková se přihodila na D8 35 km před Prahou ve směru na Prahu. D8, dejte pozor, počítejte se zdržením, dá se to projet, ale opatrně, místo, kde se srazilo nákladní s osobním autem, na místě už by měly být složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně šťastnou cestu, linka řidičů k nám je číslo 606 736 736.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude 7.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Časí.
4: Meteorologové předpokládají dnes většinou oblačno. Ráno výjimečně na některých místech mlhy, odpoledne a večer postupně převládne polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se mohou objevit znovu přehánky nebo bouřky jako včera, ne tak silné. Nejvyšší odpolední teplota maximální 27 stupňů Celsia. Jak zpívá Pavel Celta, dnes by měl být skvělý den.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

To je dobře. To je dobře, že dneska bude skvělý den, protože já mám za sebou úplně ne skvělou noc. Doporučuju každému, měl jsem včera defekt na autě, nemám tam rezervu na tom autě, mám tam dofukovací kompresor a měl jsem, teda koupil jsem si ještě spray na zaplnění, neměl jsem takovou tu sadu a sám nevím, jestli bych tu sadu dokázal použít, ale tak jako když jste úplně někde, kde se k vám nikdo nedostane. Vyzkoušel jsem asistenční služby na ten můj defekt, nic, prostě absolutně nic, dovolal jsem se vždycky do nějakého záznamníku, pak chodili SMSky a nevyřešil jsem vůbec nic, takže takhle s asistenčními službami, velká zkušenost. No a kompresůrek je dobré mít v autě, proto o tom mluvím, že

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy, příjezd D10 v Horních Počernicích do Prahy a sjezd na Černý most. Tady je dopravní nehoda. Srážka dvou osobních aut, na místo je přivolaná policie, takže počítejte se zdržením.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dáš se mraku.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Časí. Takhle po ránu meteorologové předpokládají většinou, že bude oblačná středa 15. července. Ráno ještě na některých místech mlha nebo opar, odpoledne a večer postupně převládne polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se objeví dál přehánky nebo bouřky, už ne s takovou intenzitou jako včera. Dnešní odpolední maximální teplota by měla být okolo 27 stupňů Celsia. No a teď už Dua Lipa na relaxu přesně v 7.30.

0: nejvyšší, byla naměřena nejvyšší teplota, nejvyšší záznam 37,6 desetiny stupně Celsia pro dnešní den z roku 2023. Takže to je rekord, který dneska asi nepřekonáme, ani ten nejstudnější, protože naopak v roce 1840 bylo v tento den jenom 9,5 stupně. Pěkná zima.
1: Kalendářem. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. července. Dnešním nejznámějším oslavencem je bez pochyby Rembrandt. Tento slavný holandský malíř se narodil 15. července 1606 v Leidenu. O 450 let později také přišel na svět kytarista a jeden ze členů kapely Deep Purple, Joe Satriani. Narozeniny dnes mají také herečka Bridget Nielsen, ta od roku 1962, nebo herec Brian Austin Green. Znáte ho třeba jako Davida ze seriálu Beverly Hills 920 a jeho datem narození je 15.7.1973. V roce 1958 zemřela při automobilové nehodě matka Johna Lennona Julia.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: jest. Memories, to jsou vzpomínky, rádi vzpomínáme na to dobré. Organizace Spojených národů, která zaštiťuje zhruba 193 členských států OSN, dnešní den vyhlásila jako Světový den dovednosti mladých. A proto se ptáme na Facebooku Rádia Relax, na který okamžik z vašeho dětství vzpomínáte stále rádi, na adrese Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informaci máme od Buštěhradu. Buštěhrad, Lidice, odbočka na Lidice, to je ulice Tokajická. Dejte pozor, protože tady se srazily dva autobusy, nehoda je se zraněním, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému u Buštěhradu na křižovatce, ze které jedete směrem na Lidice. Z D7 máme upozornění 8,5 kilometru před Prahou, je neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože na silnici je dřevo.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8.00 je středa 15. července.
1: Beroun potřebuje kapacitnější zdroj vody a dálniční známky nezdraží. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Beroun bude mít větší zdroj vody. Společnost vodovody a kanalizace Beroun totiž plánuje zdvojnásobit kapacitu vodojemu na Městské hoře. Než práce začnou, musí ale vybudovat přístup pro stavební techniku. Městem plánovaná revitalizace Městské hory se proto mírně zdrží. Nová dvoukolejná železnice mezi Kladnem a Prahou bude hotova v roce 2029. Doplní mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Fríbová.
3: Na trati bude méně oblouků a vlaky budou jezdit rychleji. Cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty. To je polovina současné cestovní doby. Díky druhé koleji bude jejich provoz častější a spolehlivější. Na jednotlivá nádraží budou navazovat zastávky autobusů a parkoviště. Nahrazení přejezdů na nejfrekventovanějších silnicích, nadjezdy či podjezdy zlepší bezpečnost, ať už lidé jezdí vlakem nebo autem.
1: Přerušení provozu kvůli pracem se letos neplánuje. Včerejší výstraha před velmi silnými bouřkami se nenaplnila. Meteorologové jejich výskyt předpovídali po celé zemi. Nakonec se objevily jen lokálně. Situace byla podle Českého hydrometeorologického ústavu velmi složitá. Ve středních Čechách se hromy a blesky řádily hlavně na Kolínsku a Kutnohorsku. Dálniční známky přestanou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila zrušení každoroční valorizace cen. Za roční známku tak motoristé dál zaplatí 2570 korun, za měsíční 480. Desetidenní vyjde na 300, jednodenní na 230 korun. Zachovají se i úlevy pro vozidla s alternativním pohonem.
2: Sport.
1: Tadej Pogačar míří k dalšímu vítězství na Tour de France. Po solovém úniku vyhrál včerejší 10. etapu. V průběžném pořadí tak má náskok už přes 3,5 minuty. Blíží se k 3. vítězství na Staré dámě za sebou a 5. celkově.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: 15. červenec má být podle meteorologů zpočátku oblačný, odpoledne a večer polojasný. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty nejvýš mezi 24 až 27 stupně Celsia. Podobný bude i zítřek.
6: Cyklista Tadej Pogačar, to je fenomén, to je podobný jako kdysi Armstrong, ale kdybych já jel ten závod Tour de France, to by mi asi upadla zadní část těla, to bych nevydržel. Takže zpátky v muzice, tady jsou Monkey Business. A zdravím všechny cyklisty a cyklistky.
5: Relax Radio.
2: Dan Adam. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Dnes ráno došlo ke střetu dvou autobusů nedaleko Kladna u Buštěhradu u odbočky na Lidice a bylo to nehoda se zraněním. Silnice byla uzavřená po dobu zásahu záchranných složek. Jak to vypadá právě teď? Objízdné trasy byly nebo jsou stále přes Hřebeč a Makotrasy? Napište, jestli už je tohleto místo průjezdné na linku řidičů 606 736 736. Na tuhletu linku píše taky Luky Skralup, kterého zdravíme. Čau, Relax. V Praze u sjezdu na Prosek se ťukly nákladní auto s osobákem, tak opatrně tvoří se kolony. Šťastnou cestu přeje Luky.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Fotbalový šampionát. Fotbalové mistrovství se blíží ke svému vrcholu, už je známý první finalista po včerejšku. Španělsko uspělo ve svém semifinálovém utkání proti Francii 2-0 a v zápase o zlato vyzve úspěšnějšího z dvojice Argentina-Anglie. To se hraje dnes. Všechny země, které ještě mají šanci na titul, ho už v minulosti získaly. Naposledy to dokázala právě Argentina v roce 2022. Druhý semifinálový zápas se hraje dnes večer našeho času v Atlantě, kde od 21 hodin středoevropského letního času nastoupí proti sobě Anglie a Argentina. Vítěze semifinálových duelů čeká v neděli, tuto neděli v New Yorku na stadionu East Rutherford od 21 hodin středoevropského letního času finále. Poražení si den předem v sobotu 18. července v Miami zahrají od 23 hodin středoevropského letního času. Musíme to všechno přepočítávat, je to daleko, tak si zahrají zápas o bronz.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: OSN, Organizace spojených národů, dnešek vyhlásila jako Světový den dovednosti mladých a hned jsme na to navázali na Facebooku Rádia Relax diskuzí o tom, na který okamžik z vašeho dětství vzpomínáte stále rádi. A nemusí to být úplně o dovednostech. I když Ilona napsala, když jsme s rodiči a sestrami jezdili vlakem po Česku a i na východní Slovensko, odkud tatínek pocházel. Iveta napsala, když mi tatínek vařil ráno do lahvičky s dudlíkem kakao, dodnes cítím jeho chuť a vůni a byl mi rok a kousek. Daniela vzpomíná na horské túry One Trip na Poličku a v Krkonoších s babičkou, dědou, bratrem a sestřenicí. Magdalena napsala na svou první lásku, byla o velkých prázdninách a vydržela rok, to jsou ty prázdninové lásky. Danča, na co vzpomíná? Ráda jejich nespočet těch vzpomínek, ale třeba na jízdu s dědou Trabantem a jeho vůni, tedy obou dědy i Trabantu. Lucinka, na naší krásnou chatu v Litoměřicích s výhledem na Terezín, České středohoří a soutok Labe z Ohří. A nebo Monika ráda vzpomíná na prázdniny u babičky, krásná velká zahrada plná ovocných stromů a ovoce.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dnes ráno se stala vážná dopravní nehoda u Buštěhradu směrem na Hřebeč. Do sebe narazily dva autobusy. V tuto chvíli ještě pořád by měla být doprava odkloněná po objízdné trase. Pokud projíždíte kolem na Makotřasy nebo přes okolo Buštěhradu, dejte vědět, jak to vypadá právě teď aktuálně na linku řidičů pro ostatní řidiče na číslo 606 736 736.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin 0 minut.
1: U Lidic ráno havarovaly dva autobusy a kontroly letních táborů dopadly dobře. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Jak už víte z našeho dopravního zpravodajství, u Lidic ráno havarovaly dva autobusy, záchranáři ošetřili 12 lidí. Ženu se středně těžkým zraněním vrtulník přepravil do ústřední vojenské nemocnice. Další zranění jsou lehčí. Jak k nehodě došlo, objasní vyšetřování. Kladenské letní koupaliště Bažantnice prochází postupnou proměnou. Před letošní sezonou došlo na nové rozvody kanalizace. Jde o základ pro stavbu nových toalet, občerstvení a zázemí pro plavčíky. Vše je v plánu na jaro příštího roku. Středočeské letní tábory zatím probíhají bez vážnějších pochybení. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
3: Na dětských táborech jsme dosud provedli 43 kontrol. Při nich byly zjištěny dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, konkrétně na ošetřovně chybělo umyvadlo a ve stravování dětí. Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Obdrželi jsme také jeden podnět, který je v řešení.
1: K infekčnímu onemocnění nebo žádné mimořádné události zatím nedošlo. Zásah hasičů ve Zlíně probíhá už téměř týden. Noční déšť sice budovu v bývalém Baťově areálu částečně ochladil, sutiny je ale potřeba dál prolévat vodou. Zhořelo mimo jiné 75 tisíc párů obovy a 9 tisíc zásilek jedné přepravní společnosti. Růst čínské ekonomiky je nejpomalejší za 3,5 roku, i tak ale jde nahoru o více než 4%. Místní průmysl sice dál zůstává silný, spotřeba a investice jsou ale za očekáváním.
2: Sport.
1: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel, podepsal 4letou smlouvu. Stejnou dobu přitom strávil v Zámoří a zahrál si tam i NHL. Útok Sparty tak má po Jiřím Sekáčovi druhou výraznou posilu.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dopoledne ve středních Čechách podle meteorologů převážně oblačné, po 12. hodině má začít převládat polojasno. Při přechodní zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dál vysoké, vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Alešovi předám mikrofon a jedeme vlakem Last Train to London.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.
3: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na...

Street 69, to je novinka Relaxády, tady ta je poslední, jedna ze čtyř. Doufám, že jste jí dali dost hlasů, protože mě se třeba hodně líbí, tak doufám, že postoupí a že dneska večer od 18. hodiny si ji poslechneme znovu a třeba už v té základní desíce, nechám to na vás. Jinak, kdybyste se ještě chtěli podívat, tak můžete na www.radio-relax.cz. Jinak přeju hezké středeční dopoledne. Máme 9.9, zase mi to nádherně vyšlo a budeme hrát i dál za chvilinku Jelen a taky Ilou a 100% tady pro vás budu mít i nějaké informace z dopravy.

Taková muzika ze života, by se dalo říct. Jelen a pálíme máme za 10:30. Je středa s datem 15. července a musím teda říct, teď trošku si šáhnu do soukromí. Ráno, když jsem vstal, tak jako samozřejmě znáte to, takový ty obvyklý činnosti, který člověk dělá, tak jsem tak jako nějak si říkal, kdo pak tohle asi vymyslel? Hned objasním, jedná se o obyčejný splachovací záchod, protože používáme ho v podstatě každý a málo kdo ví, že první moderní splachovací toaletu navrhl už v roce 1596 jistý anglický sir, jmenoval se John Harrington. Ten jeho nápad ale drobátko předběhl dobu, takže se to moc nechytlo a do běžných domácností se toalety rozšířily až o 300 let později. Ale začátek 1596. Byl to tenkrát chytrý chlápek.

0: Kaplíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

Tři minuty po půl desáté posloucháte středeční Radio Relax. Jak už víte z našeho dopravního zpravodajství, tak ráno u Lidic havarovaly dva autobusy. Máme aktuální informace, že silnice bude uzavřena do 13.30, takže se tímhle směrem radši ani nevydávejte. Předpokládám ale, že na místě dopravu řídí policie. Co se týče u nás, Radia Relax, tak už jsem ráno tak nějak jako avizoval, že dneska od 18. hodiny je relaxáda. Pojďme si poslechnout, jak dopadla ta poslední.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak asi jste si všimli, že dneska ráno je to hodně o dopravě, vzhledem k tomu, že u Lidic ráno havarovaly dva autobusy, je aktuálně místo zavřené, to znamená objasňuje se dopravní nehoda, jak nehodě došlo a tak dále. Počítejte s tím, že zhruba do půl druhé by se místem nemělo dát projet, každopádně je na místě policie a řídí dopravu. Podíváme se i na dálnice, konkrétně na D10, kdybyste náhodou vyráželi mezi Prahou a Turnovem, je na 58. kilometru porouchané vozidlo, které lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, takže v podstatě varujeme dopředu, aby nedošlo k žádné dopravní nehodě. A pak taková ta raně dopolední klasika na okruhu mezi 3. a 7. kilometrem ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, se tvoří dopravní kolony. Je tam těch aspektů tolik, že ani nemá cenu vyjmenovávat. Jednak samozřejmě hustý ranní a dopolední provoz, jednak různé údržby a podobně. To samé se děje ve směru na D1 mezi 23. a 18. kilometrem, i tam je dopravní kolona. U obou je předpoklad, že by se okolo 10. hodiny měli začít rozjíždět a provoz se bude vracet pomalinku, ale jistě k normálu, než zase na večer se začnou tvořit kolony.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, je tu 10. hodina.
1: Blahodice budou mít kapacitnější čističku a střídání letního a zimního času potrvá minimálně dalších 5 let. Další zprávy pro vás, dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Slaný rozšíří čističku v Blahoticích. Obec je součástí města. Kapacita se výrazně navýší a přinese efektivnější provoz. Práce proběhnou za plného provozu. Vítězná nabídka je navíc o 3 miliony korun nižší než původní odhadovaná cena. Středočeský kraj bude mít centrum pro děti, které se stanou obětí násilí nebo zneužívání. Vznikne v Kladně. Ředitelka zařízení sociální intervence Kladno Lucie Doleželová.
3: Dítě dostane vlastně takového svého průvodce, by se dalo říci, což bude sociální pracovník, který bude koordinovat celé to trestní řízení, bude zjišťovat potřeby toho dítěte. Ve chvíli, kdy bude probíhat to trestní řízení, tak bude se snažit vlastně koordinovat jednotlivé aktéry, soud, policie, státní zastupitelství, tak, aby vlastně celý ten proces pro to dítě byl co nejméně zatěžující.
1: S otevřením takzvaného advokačního centra se počítá v průběhu příštího roku. Střídání letního a zimního času jen tak neskončí, potrvá ještě minimálně 5 let. Počítá s tím ministerstvo práce. Evropská unie se sice posuny hodinových ručiček pokoušela před časem zrušit, členské státy ale nebyly schopny dohodnout, který čas by trvale platil. Další větší požár průmyslového objektu. Aši hoří hala. Zasahuje 8 jednotek, pomáhají i hasiči z Německa. Vyhlášen je druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Inspektoři České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu zjistili nedostatky ve třetině provedených kontrol. Pokračuje mluvčí ČOIKY František Kotrba.
4: V oblasti poctivosti prodeje jsme zjistili pochybení v 15 kontrolách, především v souvislosti s nedodržením deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu nebo neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech.
1: ČOIKY se na velké kulturní akce zaměřuje pravidelně.
0: Sport.
1: Španělé porazili Francouze 2-0, postoupili tak do finále fotbalového mistrovství světa. Porážka francouzský tým podle jejich trenéra zdrtila. Hráči prý měli ty nejvyšší ambice, v zápase přesto byli vždy o krok pozadu. O bronz se v sobotu utkají buď s Argentinou nebo Anglií.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dopoledne ještě ve středních Čechách a okolí většinou oblačné, po 12. hodině má začít převládat polojasno. Vzácně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dál na koupání vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku vám prozradím, kdo sem dorazí zítra ráno jako host. Teď máme 3 minuty po 10. Přeju hezké dopoledne. A nabízíme další porci české muziky. Tohle jsou Miraj, tenkrát zahraju určitě už za pár minut na Relaxu.
6: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
6: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Felix Jan a Omar Rudberg, 10 minut po 10. hodině, zase mi to vyšlo úplně skvěle přesně, to jsem rád. Jsem docela zvědavý, jak si tahle ta novinka z předminulého kola povede dnes večer v Relaxádě úderem 18. hodiny, protože co si budem povídat, z té čtyřky novinek postoupila na 10. místo. Já vím, že to není jako bůh ví co, nicméně je to start do toho základního pořadí. Teď se ukáže, kolik jí pošlete hlasů na www.radio-relax.cz a jestli se dostane dál.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 9 minut chybí do půl jedenácté. Trošku předběhneme dobu a já vás lehce pozvu na pátek 17. července, kdy naším ranním hostem bude zpěvačka, na kterou vzpomínáte, ale kterou určitě všichni znáte, Heidi Janku. S kolegou Danem si budou povídat o prázdninách, o dovolených, taky o pejscích a kdo ví, třeba začne, nebo budou povídat i o tomhletém hitu. Tak možná jenom, ale rozhodně vám představí novou písničku, která se jmenuje Milé ženy. Tak nezapomeňte, v pátek ráno 17. července.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dnešní dopolední vysílání jsme začali na takové jakoby, no, lehce ožehavé téma, o kterém se vyloženě třeba v práci nebo kdekoliv jinde moc nebavíme. Měl jsem pro vás informaci o tom, kdo vymyslel splachovací záchod, protože za mě to je fakt jako hodně dobrý vynález. No a když už jsme u té koupelny, tak narazil jsem tady i na to, kdo vlastně dal dokupy nebo vymyslel, nebo jak jsme se vůbec dostali k prvnímu zrcadlu. Jako fakt je ten, že na začátku to nebyla takhle jako skleněná plocha. Byl to leštěný obsidián a znám byl už před 8000 lety. Ta skleněná zrcadla se začala vyrábět v Benátkách v 16. století a pozor, byla tak drahá, že měla cenu menšího domu. Teď se říká, že když se rozbije zrcadlo, tak máte x let neštěstí, ale já už si to přesně nepamatuju, ale tak dávejte na to bacha.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Pomalinku, ale jistě se blížíme k 11. Takhle, ještě je pořád dost času, to je pravda, že máme 3 minuty po 3/4, ale už tak jako takový to lechtání okolo žaludku, ta chuť na oběd, aspoň třeba u mě, je docela velká. S tím tak nějak souvisí i náš dnešní pohled na náš rádiový Facebook. Co si budeme povídat, lidské tělo se postupem doby, jednak věkem, jednak i třeba konzumací jídla mění. U někoho víc, u někoho míň. Já jsem se tentokrát zaměřil, no na ženy bych si netrouf, samozřejmě na chlapy, a jako je tam ten postupný vývoj. I já jsem se dostal do jedné kategorie, už jako přiznal jsem do jaké, no a vy, pokud máte dost odvahy, tak jako klidně můžete. A protože to je hlavně o mužích, tak u žen třeba očekávám nějaký pohled, názor, nebo to už nechám prostě jednoduše na vás. Takže Facebook Radia Relax, zkuste to.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dopoledne se nám pomalinku, ale ještě klopí k polední. Za půl minuty máme 11. hodinu.
1: Pokračuje vyšetřování ranní nehody autobusů u Lidic a fotbalisty Slaného čeká náročná sezona. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ranní nehoda dvou autobusů u Lidic má 17 zraněných. Původně se mluvilo o 12. Stav jedné cestující se navíc vyžádal letecký transport do nemocnice. Podle policie jel jeden z autobusů po hlavní silnici, druhý mu z vedlejší zřejmě nedal přednost. Místo nehody bude uzavřené zhruba do půl druhé odpoledne. Pražští policisté prověřují oznámení o údajné střelbě v Praze 10. Do Hermanovy ulice jedou všechny dostupné policejní hlídky. Podrobnosti pro vás připravujeme. Veřejné odpadkové koše nejsou určeny k odkládání domovního odpadu, upozorňuje na to radnice v Žadci. Slouží pro drobný odpad vzniklý na veřejných prostranstvích. Dodržování pravidel kromě městské policie kontroluje i kamerový systém. Praha kontroluje elektrovozidla v ulicích, včetně kol a koloběžek. Z celkových 94 případů byly nedostatky zjištěny ve 37. Šlo hlavně o nevyhovující technický stav. Při cestě do Chorvatska se tankování v Rakousku nevyplatí. Ceny u našich jižních sousedů jsou z celé cesty nejvyšší. Nejlepší je vzít plnou nádrž v Česku, doplnit ji pak můžeme ve Slovensku nebo Chorvatsku. V obou zemích jsou ceny přibližně stejné. Elektronika s bateriemi o vyšší kapacitě patří v letadle do příručního zavazadla. Pokračuje mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
3: Povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by však měli zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí daného zařízení.
1: Porušení pravidel může způsobit zpoždění letu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slaného hrají čtvrtou ligu. Skupina B se ale hodně zkvalitnila. Čeká je proto jedna z nejnáročnějších sezon. Probíhají proto přípravné zápasy. V sobotu do Slaného přijedou Rokycany. Ve středu pražský Motorlet.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí čekáme ubývání oblačnosti. Postupně tak převládne polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ale mohou stále objevit přehánky nebo bouřky. 24 až 27 stupňů dnešní maxima.
0: Víte, jaká je nejčastější otázka mezi, dejme tomu, partnery? Úplně stejná, jako je název písničky, kterou vám nabídnu teďka mezi 11. a 12. What do you want from me? Co vlastně ode mě chceš?
6: What do you want from me?
0: Monako na relaxu mezi 11. a 12. a ať tu poslední hodinu před obědem přežijete.
5: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Tak abych byl hodně upřímný, jsem docela zvědavý, jak uspěje tahle ta novinka Relaxády v té dnešní, to znamená v tom dnešním vydání, které bude v 18 hodin, nebo začíná v 18 hodin, protože jsou tam samá velká jména, David Guetta, Andrea Bocelli a tak dále, je toho prostě vícero. Každopádně je to, já tomu říkám zkráceně, abych to nemusel vyjmenovávat všechno, partička okolo Davida Guetty a taková fotbalová muzika. Uvidíme večer okolo 18. hodiny, minule byli v novinkách. Jestli dostali do hlasu, aby postoupili, anebo ne, to už záleží jenom na vás. Pro Relaxádě rozhodujete na www.radio-relax.cz.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Relax Radio. Mimořádné zpravodajství.
1: Hezké dopoledne, přinášíme informace o střelbě v Praze 10. Zemřel jeden člověk, další byl zraněn. Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu bývalých rodinných příslušníků. Policisté uklidňují, že už nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Další informace přineseme ve zprávách v celou.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jak vás průběžně od rána ve vysílání informujeme, u Lidic ráno havarovaly dva autobusy, momentálně je silnice uzavřená, měla by být uzavřená až do 1:30 odpoledne. Policie je na místě a samozřejmě řídí dopravu. No a teď se vrátíme zpátky na dálnici, konkrétně na D8, na trase z Německa směrem do Prahy na 18. kilometru se stala taky větší dopravní nehoda, tentokrát dvou nákladních vozidel, to znamená je neprůjezdný pravý jízdní pruh a průjezd je tam řízen policií a hlavně ze opatrností. Co se týče tady odhadu času, dokdy to bude, tak ten přesně nemáme. Ale jezděte opatrně, kdyby něco, dejte určitě vědět na naši linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je úplně přesně 11:45, posloucháte středeční Radio Relax. Tohle byly Kýni a Crystal Ball. Hledal jsem před chvilinkou místo, kam jezdí pravidelně a dlouhodobě nejvíc turistů. Možná byste tomu nevěřili, ale je to fakt Francie. Myslím si, že jestli tam máte někdo namířeno letos, tak po včerejším zápase na mistrovství světa jim tam vemte jedny papírový kapesníčky navíc. Každopádně 100 milionů návštěvníků ročně. Tolik vlastně jezdí do Francie, což mi přijde teda docela jako dost. Mimochodem, co se týče dovolené, když už se o tom bavíme, tak pozor, kdybyste se náhodou chystali, třeba dneska, tak nezapomeňte, že dovolená nezačíná příjezdem do cíle. Začíná ve chvíli, kdy si řeknete, tentokrát nikam nespěchám. A to si můžete říct už doma.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Je to 12. hodina úplně přesně, pokud obědváte, přejeme dobrou chuť.
1: Střelba v Praze 10 má jednu oběť, více ve zprávách, zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Jeden člověk zemřel a další byl vážně zraněn při střelbě v Herbinově ulici v Praze 10. Policisté tam vyjeli dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění jde o vraždu 51-leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol. Rádiu Relax to potvrdil místostarosta Dušan Tomčo.
3: Od počátku projektu sdílených elektrokol tady u nás v Berouně uplynulo skoro 6 let. A protože o tuto službu je neustále mezi našimi obyvateli velký zájem, rozhodli jsme se ji dále rozšiřovat. A můžeme konstatovat, že v současné době v celém projektu, to znamená i s Královým dvorem, s Dicemi, Hiskovem, Tetínem, už jezdí takřka 200 kol a máme dohromady skoro 30 stanic.
1: Poslední nedávno přibyla u berounského městského kempu. V Aši dál hoří průmyslová hala. Na místě je 11 jednotek, z toho 2 ze sousedního Německa. Společnost, která v hale sídlí, se zabývá zpracováním kovů. Zpracovává se tu i vysoce hořlavý hořčík. Místních obyvatel se tak požár nějak nedotknul. Vůdci běžných vodáckých kánuí musí mít maximálně 0,5 promile alkoholu v krvi. Kontrolovat je mohou policisté, říká to mluvčí ministerstva dopravy Alena Mihl.
4: Vůdci běžných vodáckých kánuí mohou mít méně než 0,5 promile. Pro ostatní osoby na plavidle limit stanovený není. My nicméně v zájmu vlastního bezpečí doporučujeme při plavbě alkohol nekonzumovat vůbec.
1: Pod vlivem alkoholu nesmí být ani cyklisté. Sport. Španělé ušetřili Francii na mistrovství světa lekci. Shodují se na to média po semifinále. Po výhře 2-0 a dominantním výkonu tak prý zaslouženě postoupili do finále. V něm se v neděli utkají s Argentinou nebo Anglií.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí zpočátku oblačné, postupně polojasné, vzácně i s přehánkami nebo bouřkami. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Podobný má být i zítřek.
0: A já pro vás budu mít za chvilinku dvě pozvánky a teď aktuálně taky hudební pozvánku. Pet Shop Boys. Budeme cestovat do New Yorku, i když v tom dnešním pařáku to nebude žádná sláva.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak pojďme na to, mám tady pro vás dvě pozvánky. Ta první je na koncert legendární skupiny Brutus. Pátek 17. července od 20 hodin Přírodní divadlo Doxy u Kladna. Vstupenky samozřejmě zakoupíte na místě. No a ještě jedna pozvánka za dobrým jídlem. Žatecký food festival v sobotu 18. července od 10 do 20 hodin v Žatci na náměstí Svobody. Těšit se můžete na tradiční i netradiční gastronomii, spoustu specialit a na děti čeká skákací hrad a i trampolína.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Zději už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Relax. Relax Radio.
10: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. července. Dnešním nejznámějším oslavencem je bez pochyby Rembrandt. Tento slavný holandský malíř se narodil 15. července 1606 v Leidenu. O 450 let později také přišel na svět kytarista a jeden ze členů kapely Deep Purple, Joe Satriani. Narozeniny dnes mají také herečka Bridget Nielsen, ta od roku 1962, nebo herec Brian Austin Green, znáte ho třeba jako Davida, ze seriálu Beverly Hills 920 a jeho datem narození je 15.7.1973. V roce 1958 zemřela při automobilové nehodě matka Johna Lennona Julia. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Hezké odpoledne, ranní nehoda autobusu u Lidic má 17 zraněných a Pražský hrad láká čím dál víc turistů.
2: Relax Radio.
1: Silnice u Lidic opět průjezdná. Uzavírka trvala přes 5 hodin. Ráno tu došlo k nehodě dvou autobusů. 17 lidí se zranilo, z toho jedna žena vážně. Řidič autobusu jedoucího po vedlejší silnici zřejmě nedal přednost kolegovi na hlavní. Kladenští kriminalisté nehodu vyšetřují pro možné podezření z obecného ohrožení. Okolí kladenské hokejbalové arény prochází proměnou. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
3: Parkoviště, které bylo nespevněno, bude nahrazeno zpevněným povrchem. Areál hokejbalu arény bude nově oplocen a vznikne tam zhruba asi o 5 až 8 parkovacích míst víc, než tam bylo doposud.
1: Práce jsou v plném proudu. Silné bouřky dnes odpoledne a večer hrozí na jihu Čech. Spadnout může až 30 litrů vody na metr čtvereční. Jinde už má být situace klidná. Moravu a Slezsko ale potrápí vysoké teploty. Zítra v pátek tam mohou vystoupat až na 34 stupňů Celsia. O návštěvu Pražského hradu je čím dál větší zájem. Do jeho areálu loni zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc víc než o rok dříve. Kromě zahraničních se daří navyšovat i počty českých návštěvníků. 77% jich tak loni bylo z ciziny, zbytek z Česka.
2: Sport.
1: Tadej Pogačar míří k dalšímu vítězství na Tour de France. Po sólovém úniku vyhrál včerejší 10. etapu. V průběžném pořadí tak má náskok už přes 3,5 minuty. Blíží se tak k třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne ve středních Čechách a okolí oblačné až polojasné, vzácně s přeháňkami nebo bouřkami. 25 až 28 stupňů dnešní maxima, zítra si to celé ještě zopakujeme.
0: Davide, děkujeme za zprávy a já nabídnu muziku, tak třeba si dáme zpěvačku Loreen. Máš jí rád?
6: No, to je skvělá.
0: Tak jo. Tohle je ochutnávka, abyste se měli na co těšit. Přejeme vám pohodové středeční odpoledne.
2: Ladra. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

0: Novinka ve vysílání Rádia Relax, Lori na Set Me Free, krátce po 13. hodině. Léto v plném proudu a léto je období, kdy máme největší chuť zkoušet nové věci. Psychologové říkají, že díky delším dnům, taky slunci a dovolené jsme otevřenější změnám a dobrodružství. Podle evropských průzkumů si více než 60% lidí během léta vyzkouší něco, co nikdy předtím nedělali. Nemusí to být ale něco tak náročného, jako je třeba se skok padákem. Pro někoho je to třeba první paddleboard a s tím mohu souhlasit. Myslím, že to je 3 roky zpátky, kdy jsem právě vyzkoušel o prázdniny paddleboard a bavilo mě to. Ale taky někdo třeba poprvé vyzkouší stanování, vysokohorskou turistiku, nebo třeba někdo zažije i první jízdu na elektrokole. Tak schválně relaxáci, co jste letos, máme 15. července, to už se dá něco jako zažít během prázdnin, co jste letos v létě udělali úplně poprvé? Bylo to něco odvážného, nebo naopak úplně obyčejného, ale třeba dlouho odkládaného? 606 736 736 na tohle číslo můžete napsat a my na oplátku posíláme další odpolední muziku. Tady jsou Years and Years.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Za chvilku se společně podíváme na mistrovství světa ve fotbale, ale teď pojďme na dnešní téma ve Fresh Timeu. Mozek miluje totiž nové zážitky. Když děláme něco poprvé, vytvářejí se silnější vzpomínky než při běžných činnostech. Proto si často pamatujeme třeba první let letadlem, první koncert v životě nebo první dovolenou u moře. Tohle si všechno pamatujeme mnohem lépe než třeba tu loňskou dovolenou. Tak nás zajímá, co bylo vaše letošní o prázdninách poprvé. Když máme už 15. července, už se něco dalo zažít. Ochutnali jste třeba něco exotického, vyrazili jste někam sami na výlet, nebo jste třeba poprvé spali pod širákem. Píše nám posluchačka Nikola, ahoj Honzo, já jsem letos poprvé byla na Beats for Love a byl to skvělý zážitek, ještě teď mě bolí nohy, tak nám zahraje něco svižného, podepsané Nikol. Nikol, díky za SMSku, no a vy další můžete napsat taky. Dua Lipa, Love Again, anebo taky MIG 21, snadné je žít.
2: Relax. Fresh Time.
3: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
6: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: To, jak dopadl včerejší zápas, už asi všichni víte, jen připomínáme, že fotbalisté Francie v semifinále mistrovství světa nestačili na Španělsko. To má po zasloužené výhře 2-0 příležitost vlanout mistrovství světa po druhé v historii. Místenku do finále trefila penalta Mikaela Oyarzabala, pojistku pak přidal obránce Pedro Porro. O zlato si Španělé zahrají v neděli s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Oba výběry prošly turnajem rozdílným způsobem. Angličané prošli evropskou kvalifikaci naprosto suverénně. Ve skupině Salvány, Srbském, Lotyšském a Andorou vyhráli všech 8 utkání a nestratili jediný bod. Před mistrovstvím světa odehráli 4 přípravné zápasy, jasně přehráli Kostariku, těsně si poradili s Novým Zélandem, remizovali s Uruguayí a jedinou porážku utrpěli proti Japonsku. Ani samotný šampionát nezastihl anglický výběr. Ve skupině nejprve zvítězil 4-2 nad Chorvatskem, poté překvapivě remizoval bez branek s Ganou a postup stvrdil výhrou 2-0 nad Panamou. Ve vyřazovací části si Angličané poradili s Demokratickou republikou Kongo 2-1. Následně v dramatickém osmifinále vyřadili domácí Mexiko a ve čtvrtfinále pak po prodloužení zdolali výborně hrající Norsko a zaslouženě postoupili mezi nejlepší 4. Argentina také zvládla kvalifikaci na světový šampionát na výbornou a i skupinová fáze byla z argentinského pohledu téměř bezchybná. Nejprve porazili Alžírsko 3-0, následně si poradili s Rakouskem 2-0 a skupinu uzavřeli vítězstvím 3-1 nad Jordánskem. Vyřazovací část už ale byla výrazně náročnější. V 16. finále rozhodli o postupu přes Kapverdy až po prodloužení 3-2. Osmifinále proti Egyptu nabídlo dramatickou otočku z 0-2 na 3-2 a postup Argentiny vyvolal už řadu kontroverzí. Ve čtvrtfinále pak Jihoameričané po prodloužení zdolali Švýcarsko 3-1. Nyní je však čeká papírově asi nejtěžší překážka celého turnaje. A to tedy silná Anglie. Start dnešního zápasu je v 21 hodin našeho času. Tak kdo bude koukat? My vás o tom samozřejmě během zítřejšího vysílání budeme opět informovat.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dáš se mrak, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
8: Ekokom.

0: Jennifer Lopez, Eteru Rádia Relax, za chvilku 14. hodina, další odpolední zprávy s Davidem. Dnes ve Fresh Timeu také mimo jiné řešíme letní poprvé. Věděli jste, že nejčastějším letním poprvé v Evropě je vyzkoušení nového sportu? Na dalších místech je to pak cestování do nové země, ochutnávka neznámého jídla a taky první kempování. A třeba právě dnes poslouchá někdo, kdo letos poprvé řídil třeba motorku, nebo letěl balónem, nebo se odhodlal skočit třeba do ledové horské řeky. Tak co bylo vaše letošní poprvé? Jaká byla vaše letošní premiéra během letních prázdnin roku 2026? Máme 15. července. Užívejte prázdniny s relaxem na všech našich frekvencích.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu, to je přesný čas, 15. červenec, středa, pojďme na zprávy, slovo si bere David Latosky.
1: Slaný ocení vybrané občany a národní třída bude 3 týdny bez tramvají.
2: Relax Radio.
1: Ve Slaném hledají adepty na cenu města. Udělena může být těm, kteří se zasloužili o veřejné uznání. Například v rozvoji sportu, kultury, školství nebo zdravotnictví. Oceňuje se i přínos občanské společnosti. Radnice návrhy přijímá do konce srpna. Kromě jména by měly obsahovat i stručné zdůvodnění. Středočeský kraj bude mít centrum pro děti, které se stanou obětí násilí nebo zneužívání. Vznikne v Kladně. Ředitelka zařízení sociální intervence Kladno Lucie Doleželová.
3: Dítě dostane vlastně takového svého průvodce, by se dalo říci, což bude sociální pracovník, který bude koordinovat celé to trestní řízení, bude zjišťovat potřeby toho dítěte. Ve chvíli, kdy bude probíhat to trestní řízení, tak bude se snažit vlastně koordinovat jednotlivé aktéry, soud, policie, státní zastupitelství, tak, aby vlastně celý ten proces pro to dítě byl co nejméně zatěžující.
1: S otevřením takzvaného advokačního centra se počítá v průběhu příštího roku. Na národní třídě od soboty nepojedou tramvaje. Trasu změní 12 linek, včetně páteřní 9 a 22. Zavedeny k tomu budou i zvláštní linky 32 a 39. Úsek patří k nejvytíženějším v metropoli. Ve špičkách tudy projíždí zhruba jeden spoj za minutu. Oprava tratě je tak nutná. Práce potrvají do 10. srpna. Kontroly internetového prodeje odhalily nedostatky v 8 z 10 případů. Zjistila to Česká obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
4: My jsme v rámci kontrolní akce realizovali celkem 123 převážně cílených kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili v 97 kontrolách, což představuje prakticky 8 z 10 kontrol se zjištěním. Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
1: Objevovaly se i nekalé obchodní praktiky. Sport. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal na sebe. Francouze v sobotu tak čeká boj o bronz.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí.
1: 15. červenec, dál oblačný až polojasný s teplotami mezi 25 až 28 stupni. Bouřky hlavně na jihu Čech, u nás jen vzácně. V noci se pak ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra čekáme polojasno a maxima u 30 stupňů Celsia.
0: Tak si dáme něco letního, když nám David řekl tohleto počasí. Eča Bela Kulpa, pokud nás posloucháte a jste třeba u vody, tak trošku závidíme, ale dneska ty teploty za mě jsou příjemné. Co ty, Davide?
6: Já si taky myslím, vzpomeňme si na ty lednové mrazy, které jsme zažili, tak buďme rádi za to, co je teď.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio. We should only get together. Yeah. You only live once. Let the people see.

0: 14 hodin 10 minut k tomu. Přesný čas. Průzkumy ukazují, že více než polovina lidí má seznam věcí, které by chtěli někdy zažít. A léto je nejčastější období, kdy si některé z nich skutečně plníme. Tak nás zajímá, odškrtli jste si už letos něco ze svého seznamu přání. Napsal nám do studia posluchač Míra, vzal jsem děti na vodu poprvé a taky naposled, aspoň tedy letos. Podepsaný je Mirek, ale už nepíše, co se tam na té vodě stalo. Pak mám tady zprávu, Honzo, já poprvé letos letím do Vegas. Těším se, v srpnu to bude vysněná dovolená, na kterou jsem neskutečně dlouho šetřil. Podepsaný je Martin. No tak Marťas, pořádně si to užij a nezapomeň, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. A tak trošku ti závidíme. Naše kolegyně Kamila Hagarová, tak ta už tam byla, ta už si to může odškrtnout. Mě to ještě teprve čeká, ale nevím kdy.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Gaga od Lady Gaga. Kdo z nás to nezná? Otevřete lednici a říkáte si, hele, včerejší pizza, tak to možná bude ještě lepší, než to bylo včera. Jenže pozor, odborníci upozorňují, že problém často není samotné jídlo, ale způsob, jak s ním zacházíme. Pokud necháte pizzu, rýži nebo třeba těstoviny několik hodin stát na kuchyňské lince, mohou se v nich začít množit bakterie a ani pořádné ohřátí už některé jejich toxiny nemusí zničit. Nejrizikovější je, jaké jídlo. To si řekneme ve Fresh Timeu už za chvilku, taky se společně podíváme na dálnici. A čekáme i na vaše SMSky. Jestli máte dojídání rádi, jestli si dáváte třeba druhý den nedojezený gulášek, že je lepší. Já mám třeba známého, který vůbec nemůže jíst, má kobedu svíčkovou a k večeři už ji nemůže ani vidět. Tak jak to máte vy? 606 736 736, jak často dojídáte zbytky jídel?
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: IPčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice. Pozor, na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na letiště je tam předmět na vozovce, leží tam nějaká trubka, tak s tím počítejte. D1 na exitu číslo 10 je tam pro poruchu odstavené nákladní vozidlo a teče z něj olej, takže olej na vozovce. A ještě D5 mezi 34. a 29. kilometrem ve směru na Prahu, pomalu jedoucí vozidlo údržby, seká se tam tráva, probíhá sečení a údržba travních porostů, tak počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Miraj a Nespíš před 15. hodinou. Neradi vyhazujete jídlo? Pozor, ne každé jídlo je ale druhý den bezpečné. Nejlepším způsobem, jak snížit riziko otravy jídlem, je uložit zbytky. Třeba pokud necháte na lince pizzu, tak do lednice ji máme dávat nejpozději do 2 hodin od upečení nebo doručení. Tak když si vzpomenu na včerejší večer, my zrovna měli pizzu k večeři a zbyla samozřejmě a až někdy v noci, to nebylo za 2 hodiny, ale podle mě klidně i za 3, za 4, jsme ji dali do ledničky. Takže už asi dneska podle expertů bychom ji jíst neměli. Ale nejen pizzu, na to si máme dávat pozor, dále taky na zbytky kuřecího masa, na rýžové pokrmy. Tohle je všechno druhý den rizikové. Pokud nejsou správně skladovány, mohou způsobit i otravu. Rýže, pokud si chcete uvařenou rýži nechat na později, měli byste ji po uvaření přikrýt, co nejrychleji schladit a uložit do lednice. Skladovat by se měla nejdéle 24 hodin, tak to taky občas nesplňujeme. Nevím jak vy, ale já zrovna měl dneska už po 3. za sebou stejný oběd. Přece to nevyhodíme, že jo? A pozor, nic mi není. Naštěstí.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Je tu přesně 15. hodina, pojďme na zprávy. Slovo si bere David Latosky.
1: V Kladně se dají objednat vany na velkoobjemový odpad a od ledna opět z EET. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Vany na velkoobjemový odpad jsou v Kladně během prázdnin přistavovány jen na žádost občanů. Vedení bytových domů, popřípadě obyvatelé rodinných domů, je v případě velkých úklidů mohou objednat přímo na magistrátu, vždy ale nejméně se 14-denním předstihem. Dodáme, že velkoobjemový odpad se dá celoročně odkládat do sběrných dvorů. Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol. Rádiu Relax to potvrdil místostarosta Dušan Tomčo.
3: Od počátku projektu sdílených elektrokol tady u nás v Berouně uplynulo skoro 6 let. A protože o tuto službu je neustále mezi našimi obyvateli velký zájem, rozhodli jsme se ji dále rozšiřovat. A můžeme konstatovat, že v současné době v celém projektu, to znamená i s Královým dvorem, s Dicemi, Hiskovem, Tetínem, už jezdí takřka 200 kol a máme dohromady skoro 30 stanic.
1: Poslední nedávno přebyla u berounského městského kempu. EET se vrací, sněmovna schválila její opětovné zavedení od nového roku. Má jít ale o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun, budou moct se této povinnosti EET úplně vyhnout. Sazba paušální daně se jim v takovém případě ale zvýší ze 100 na 1500 korun měsíčně. Češi čím dál častěji na televizi nesledují jen TV programy. Roste obliba YouTube nebo placených služeb, jako je Netflix, HBO Max nebo Disney+. Lidé takovými aktivitami stráví zhruba 37 minut denně. Jde o 15% celkové doby, kterou u obrazovky denně stráví. Vyplývá to z dat distribuční společnosti Atmedia.
2: Sport.
1: Argentina versus Anglie. Takové je dnešní semifinále fotbalového mistrovství světa. Napínavý zápas začíná dnes v 9 večer. Ve včerejším utkání Francouzi podlehli Španělům 0-2. V sobotu si tak zahrají o 3. místo.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Do večera dál oblačno až polojasno, aktuální teploty 25 až 28 stupňů, v noci klesnou na 16 až 13. Zítra si pak prakticky zopakujeme to dnešní počasí. Polojasno, místy oblačno, s malou možností přeháněk nebo bouřek. K tomu 26 až 29, v Polabí je 30 stupňů Celsia.
0: Tak zase ve studiu dva odborníci na fotbal, Honza a David. Včera jsme to jak tipovali?
6: Já jsem věřil Francouzům,
0: já
6: mě to
0: právě
6: šokovalo. Přesně jsem si myslel, že to bude 2-0 pro Francouze.
0: Přesně.
6: Jo, takže
0: tak pojďme,
6: to mrzí,
0: pojďme na ten dnešek. Argentina, Anglie. Tak co?
6: Myslím, že můžeme vůbec ještě tipovat?
0: Já
6: už si myslím, že snad asi radši ne.
0: Pojď,
6: ne.
0: Tak pojď.
6: Přál bych to Angličanům.
0: Jasně, takže prohrál.
6: Ale vyhraje Argentina.
0: Jo, takhle. No tak to vyhrá Anglie asi teda. No tak uvidíme tedy večer. A zítra vás o tom samozřejmě budeme informovat. Jelen někde kolem. Česká muzika už za chvilku na Relaxu a taky souboj moderátor versus práva mezi 15. a 16.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

prázdniny a krása léta je v tom, že nemusí být výjimečné kvůli drahé dovolené. Stačí jedna nová zkušenost, třeba první východ slunce na horách, první noc pod stanem, první koncert pod širým nebem. A léto nám taky samozřejmě přináší i nové hudební počiny. Třeba jako byla tahle píseň Elok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Novinka ve vysílání Rádia Relax. Další novinky, nejen ty letní, uslyšíte už dnes v podvečer po 18. hodině v hitparádě Relaxádě, kterou pro vás sestavuje kolega Aleš Švarc.

Středa 15. července, posloucháte odpolední Fresh Time na Relaxu a já mám pro vás pozvánku. Pozvánku už na páteční den, pokud jste v práci, nemáte dovolenou, tak myslím, že už se na pátek hodně těšíte. No a máme tady další těšítko. V pátek ráno bude naším hostem zpěvačka Heidi Janku. S Danem si budou povídat o prázdninách, dovolených, ale taky o pejscích. No a taky vám představíme její novou písničku, která nese název

0: Tak tedy, milé ženy a taky milí pánové, v pátek ráno rozhodně poslouchejte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 90.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout dálnice. Pozor na D5 na 88. kilometru ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda, aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to dopravní nehoda se zraněním, takže na místě zasahují všechny záchranné složky. Průjezdné jedním jízdním pruhem, takže čekejte zdržení. D10, 44. kilometr na trase Turnov Praha. Tam pozor, lidé na vozovce. Sjízdné tedy se zvýšenou opatrností. A ještě D8 na 29. kilometru na trase Praha Ústí pro poruchu odstavené osobní vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hezké odpoledne, milí relaxáci, hezké odpoledne vám popřeje i kolega.
1: Tady, ano, dobré odpoledne, středeční, už zdravím všechny relaxáky. My jsme si docela dávali těžké zvuky v tomto týdnu, to znamená pondělí, úterý, docela jsme se zapotili včera konkrétně seriál Lassie, těžká
0: ukázka. A Česká soda.
1: Česká soda, dneska trošku odlehčíme, už taky musíme zvolnit. Bude to zábavný pořad, zábavný, který nás bavil v 90. letech a dá se říct, že kariéru tam vlastně odstartoval Zdeněk Izer. To je velká nápověda, já s těmi dalšími už budu šetřit, protože si myslím, že to poznáte, že jako žádný problém to asi nebude. Samozřejmě ti z vás, kteří se třeba narodili v roce 20, tak jo, pro ně už je to pravěk, ale my 90-koví to dáme úplně v pohodě, tak ta znělka zní takhle.

0: No, tak jak se mi dařilo od pondělka, tak dneska teda.
1: Honza, to bych nečekal. Vidíte, jak málo ho ještě znám po těch letech.
0: A vlastně že... včera a předevčírem no, si říkal, to nedáš, viď? A dneska to dáš levou zadní a ono ne.
1: Tak já můžu napovědět, Josef Dvořák třeba jako moderátor, případně se tam prezentovali Martin Dejdar a i Miroslav Vladyka. To bych ještě dokázal k tomu jako říct. Nestačí?
0: Tak nevím, dám zase tip, no, na M. Ale to ne, blbost.
1: No, jako Marie?
0: Jo.
1: Ne, co jsi chtěl říct? Tak nám to řekni, co jsi chtěl říct.
0: Tak nevím, možná přijde i kouzelník, no. To je starší, že jo?
1: To je starší. Ale jako z nějakého takového jako principu vlastně je to dost podobný. Jo, určitě, ale taková...
0: Ale mě tam zmátnul ten Izer. On tam odstartoval kariéru, ale nebyl moderátorem.
1: Ne, nebyl.
0: Takže měl vždycky právě jako vtipnou scénku tam.
1: Přátelé, vznikla ta legendární scénka, kdy Zdeněk Izer napodoboval Romana Šmuclera a jeho pořad Tabu. To prostě, co jsem povědát, to byl úplně zlatý hřeb jeho kariéry.
0: No, tak já jsem bez bodů dneska.
1: Je to jedno slovo. Jenom jedno slovo stačí k tomu, abyste získali písničku na přání.
0: Je to tak, na čísle 666-736 přijímáme jak vaše hovory, tak i SMSky. A mezi tím, když jsme vzpomínali na devadesátky, dáme taky jeden devadesátkový hit. Tady je Robert Miles.
2: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Nežději, už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař, než necháme tady studio Alešovi, který za chvilku nastoupí úderem 16. hodiny. David připomene dnešní zvuk.
1: Tady je.
0: Je to tedy znělka zábavného pořadu. A co píšou naši posluchači?
1: Relaxace, ještě doplním, to mě strašně zaujalo, že v tomto pořadu se poprvé objevilo české domácí video. Ano, pak se rozvíjely ty videokamery, že točili jsme to o 106 a potom vznikl pořad Neváhej a toč. Ale tohle je jiný pořad, jiný. No, vy jste psali, že no, to může být například tutovka, bingo anebo šance.
0: No,
1: takový
0: tak...
1: trojlístek.
0: Tak
1: trojlístek 90kových perel normálně.
0: Pojďme na telefon, kdo tam, hezké odpoledne.
2: Ahoj,
0: pevný odpoledne,
2: všechny posluchače Rádia Relax a je to
0: pořád
2: šance.
0: Hezky, to byla rychlost, tak počkej, rovnou s fanfárou.
1: Takový jako krásný čítankový úvod, úplně jo, přesně, jo? Pozdrav, tohleto, co to je, opravdu takhle jako vzorný úplně.
0: A kdo tam tedy?
1: Posluchač.
2: Míla u telefonu.
0: Mílo, ahoj, Mílo. A tak je, to jsme doma, že jo, Míla, to je náš stálý posluchač, já ho taky sleduju na sociálních sítích, to je velký sportovec. Mílo, ty jezdíš na kole, vej, teďkon.
2: Jezdím, no, momentálně jsem v práci, ale jinak jezdím, no.
0: Takže dneska bylo kolo ráno, ne?
2: Bylo.
0: A jel jsi do práce na kole, anebo?
2: Autem.
0: Autem. A do, v práci budeš do kolika dneska?
2: Do šesti.
0: A to je zase dobrý, že si takhle můžeš odběhnout a zavolat nám. My jsme se podle mě strefili do pauzy, je to tak?
2: No, určitě, no.
0: Takže kolegové asi teďkon si říkají, komu volá, sakra? A teď zase ostatní to slyší, tak pojďme vám něco zahrát tedy do té práce.
2: Jestli bys mohl zahrát Rockyho.
0: Jasně, Eye of Tiger dávám, to myslím, že dodá energii, aby si to zvládnul do té 18. hodiny. A komu to pošleme?
2: Pro mamku, pro synovce a tak.
1: Jasně, pošleme, dobře, rádi. Jinak v tom pořadu šance, jak jsem říkal, v podstatě, že jo, bylo to domácí video, takový jakože úplně průkopnický, tehdy to začínalo. Měli jste třeba vy doma videokameru?
2: Videokameru, jo, no vlastně to jsme neměli, měli jsme video akorát.
1: Jo, no, my úplně stejně, jo, my úplně přesně jako na videokameru, to jsme nechtěli tolik investovat do toho, jo, protože tehdy samozřejmě to stalo velké peníze.
0: A byla taky velká, mý rodiče vlastně měli videokameru, my jsme si ji brali na dovolenou, ale to byl normálně obrovský kufr. Jo, to, ta kamera byla podle mě, jak dneska mají v české televizi.
1: Dobře,
0: jo?
1: Možná potom byly třeba i menší, ale my stejně jsme nechtěli do ní investovat, teda upřímně řečeno. Jako, asi jsme hodně přišli, protože s tím byly zážitky samozřejmě, ale nemohli jsme si to dovolit. To ne. No dobře, tak ale můžeme si dovolit teďka našemu posluchači zahrát písničku, to je jasná zpráva, přesně zaslouží.
0: Mílo, měj se krásně a díky, že jsi zavolal. Taky, ahoj.
1: Ahoj. Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Vyšlo to úplně přesně, zprávy na 16. začínají právě teď.
1: Voda z vodovodu není určená k mytí aut a EET se vrátí bez papírových účtenek. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Starosta Králova Dvora Petr Vychodil žádá o šetření s vodou z vodovodu. Není totiž určena na plnění bazénů, zalévání zahrad nebo mytí aut. Hlavní funkcí je zásobování obyvatelstva pitnou vodou a osobní hygiena. Při nadlimitních odběrech může ve výše položených částech města docházet k výpadkům dodávek. Okolí kladenské hokejbalové arény prochází proměnou. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
3: Parkoviště, které bylo nespevněno, bude nahrazeno zpevněným povrchem. Areál hokejbalu arény bude nově oplocen a vznikne tam zhruba asi o 5 až 8 parkovacích míst víc, než tam bylo doposud.
1: Práce jsou v plném proudu. Znovu zavedená EET bude nově evidovat i bezhotovostní platby. Papírové účtenky, ale na rozdíl od dřívějška, nebude potřeba tisknout. Evidence se zároveň nebude vztahovat na tržby, zprovozování veřejných toalet a na předvánoční prodej ryb. Prodejci vánočních stromků se ale na rozdíl od kaprářů výjimky nedočkali. Vůdci běžných vodáckých kánojí musí mít maximálně 0,5 promile alkoholu v krvi. Kontrolovat je mohou policisté, říká to i mluvčí ministerstva dopravy Alena Mihl.
4: Vůdci běžných vodáckých kánojí mohou mít méně než 0,5 promile. Pro ostatní osoby na plavidle limit stanovený není. My nicméně v zájmu vlastního bezpečí doporučujeme při plavbě alkohol nekonzumovat vůbec.
1: Pod vlivem alkoholu nesmí být ani cyklisté.
2: Sport.
1: Španělé uštědřili Francii na mistrovství světa lekci, shodují se média po semifinále. Po výhře 2-0 a dominantním výkonu tak prý zaslouženě postoupili do finále. V něm se v neděli utkají s Argentinou nebo Anglií.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Do večera dál oblačno až polojasno. Aktuální teploty 25 až 28 stupňů, v noci klesnou na 16 až 13. Zítra si pak prakticky zopakujeme to dnešní počasí. Polojasno, místy i oblačno s malou možností přeháněk nebo bouřek. K tomu 26 až 29, v Polabí je 30 stupňů Celsia.
0: No a info z fotbalu ještě jednou, už za pár minut a ještě taky předtím nabídka muziky. Linkin Park, Breaking the Habit. Samozřejmě, že to hlavní přijde úderem 18. hodiny dnešní vydání Relaxády.
2: Relax Radio.
7: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s
7: Relax Radio.
2: Relax.

Je to už pár dní nazpátek, co jsem někde četl na nějakým tom hudebním serveru, že YouTube budou vydávat na podzim nové album, takže jsem čekal, že o prázdninách se objeví vlastně takový ten první, druhý a tak dále single. Prostě ochutnávací muzika. Je to tak? Streets of Dreams je skladba, kterou jsem vám nabídl právě teď a navíc mám takovej divnej tuch, že ji uslyšíte ještě jednou po 18. hodině, co by jednu ze čtyř novinek Relaxády. Nechme se překvapit, zatím vám přeju hezké odpoledne.

0: Relax Radio. Relax Radio.
1: Fotbalový šampionát. Tak jedno je jisté, reprízu posledního finále mistrovství světa diváci neuvidí. Francie skončila těsně před branami závěrečného souboje o titul a o nejprestižnější fotbalovou trofej si tak zahrají Španělé. O jejich soupeři se rozhodne v bitvě vlastně dvou takových odvěkých rivalů mezi Argentinou a Anglií. Zápas startuje dneska od 21 hodin a možná, že se na to budu i dívat. Na Anglii totiž čeká možná vůbec nejtěžší zkouška. Argentina obhajuje titul z posledního šampionátu a svěřenci trenéra Lionela Scaliniho se netají tím, že chtějí dopřát vítěznou rozlučku hvězdnému Messimu. No a ta Anglie, ta bude chtít zlomit už 60-leté čekání a vrátit tu nejcennější trofej domů do Albionu. Tak uvidíme v 21 hodin.
2: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Rada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.
2: S

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Je minuta po půl páté, mám tady pro vás dvě nabídky. Jedna je hudební, to asi začneme. Koncert legendární kapely Brutus v pátek 17. července od 20 hodin v přírodním divadle Doxy u Kladna. Pokud vyrazíte, tak vstupenky můžete koupit na místě. No a další to je něco do žaludku, Žatecký food festival. V sobotu 18. července od 10 do 20 hodin v Žatci na náměstí Svobody se můžete těšit na tradiční i netradiční gastronomii, spoustu specialit. Na děti tam třeba čeká i skákací hrad a nebo trampolína.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Kapela Lucie má pár hitovek, které jsou v podstatě v takový té kolonce nezapomenutelný a dalo by se říct, že šrouby do hlavy se k prázdninám a k době dovolených rozhodně hodí, protože co si budeme povídat, takový ty letní lásky, ty prostě patří k životu. A teď, protože láska může vzniknout třeba i v prostředí, kde se tančí, kde se poslouchá dobrá muzika, tak jedna šance by tu tento týden byla.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Už dlouho mi to nevyšlo takhle přesně. 17. hodina právě teď.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítřek to bude v podstatě něco jako dneska, jako přes kopírák. Polojasno, místy i oblačno s malou možností přeháněk anebo bouřek. Teploty relativně vysoké, 26 až 29 stupňů Celsia. Nabídka muziky do příští hoďky, nebo spíš už do týhle, Madonna a Sabrina Carpenter. Mně se tahle ta dvojka hrozně líbí. Přemýšlel jsem nad tím, jako proč, jako to, že jsou hezký obě dvě, co si budeme povídat, Madonna na svůj věk, Sabrina, no v podstatě taky na svůj věk. Oni mají takový medový hlas dohromady, prostě mi to sedne. Zahrajeme si je určitě už za pár minut.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Francisco. Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Kromě takových těch obvyklých výročí a svátků a tak dále, který najdete v obyčejném kalendáři, připadají na dnešek ještě takový ty netradiční výročí, ty, co tady prostě hledáme a jsou opravdu pravdivý, dá se to někde dohledat i na netu, a připadají mi kolikrát jako takový zajímavější. Třeba Národní den hot dogu slavíme zrovna dneska. Já jsem poměrně nedávno zjistil, že když si doma udělám nějaký pořádný hot dog a opravdu podle svý chuti, tak to vypadá úplně jinak. Jako to, že to stojí míň, tak to už ani nebudu říkat, ale i to chutná jinak. Jinak taky máme dneska Národní den gumových červů. To jsou takový ty bonbony sladkokyselý. Možná jste si je občas koupili. A poslední věc. Den dárcovství na sociálních sítích. Tady bych chtěl jako požádat, že i já mám jako sociální sítě, a kdyby mi někdo chtěl dát nějaký dárek, že se samozřejmě nebudu vůbec bránit.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. července. Dnešním nejznámějším oslavencem je bez pochyby Rembrandt. Tento slavný holandský malíř se narodil 15. července 1606 v Leidenu. O 450 let později také přišel na svět kytarista a jeden ze členů kapely Deep Purple, Joe Satriani. Narozeniny dnes mají také herečka Bridget Nielsen, ta od roku 1962, nebo herec Brian Austin Green, znáte ho třeba jako Davida, ze seriálu Beverly Hills 920, a jeho datem narození je 15.7.1973. V roce 1958 zemřela při automobilové nehodě matka Johna Lennona Julia.

Tohle bylo takové malé hudební vzpomínání na 90. léta Volcapad a Everlasting Love. A když už jsme u toho vzpomínání nebo u starší muziky, tak já jsem tady narazil na jeden docela zajímavý článek, kde je vyjmenovaných, oni to nazvali jako 20 největších hudebních omylů, náhod a překvapení historie, jo. O co v tom článku jde, ty písničky, které někdo napsal, které někdo vytvořil a tak dále, původně nebyly myšlený vůbec jako hity a hity se z nich staly jako díky posluchačům, hitparádám a tak dále. A je docela zajímavý ten žebříček nějakým způsobem projíždět, já jsem to teda nebral všechno, ale vzal jsem třeba první tři, fakt je ten, že bych v životě neřekl, že tohle to nebylo napsané jako hit. Začal bych asi jedničkou, to znamená Queeni Crazy Little Thing. Freddie Mercury jí psal, pozor, to se podržte, 10 minut ve vaně, myslel si, že to bude jenom taková odechovka ve stylu Elvise Presleyho, nakonec to byla první americká jednička od Queenu. Tak takhle se dělají hitovky. Dvojka, třeba ABBA. No, řekněte upřímně, kdyby to byla jenom taková jako v uvozovkách vedlejší muzika, jako nic moc. Každopádně Benny Anderson později přiznal, že při nahrávání vůbec netušili, že vzniká jedna z nejslavnějších a de facto ikonických popových skladeb všech dob. A do třetice? Tak musíme taky trošku zabrousit do rockové muziky Europe.

0: Final Countdown, klávesový motiv, ten, co jste teďka právě slyšeli, to mělo být původně samostatně jenom koncertní fanfáru. Nakonec se z toho stal největší evropský rockový hit 80. let. Tak jenom takový lehký pohled do historie, když už jsme to začali.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte

0: IKEA do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
5: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 2 minuty po půl šesté, pojďme se rychlostí blesku podívat na dálnice, tedy na jednu dálnici na D5 a pak samozřejmě na Pražský okruh, protože co si budeme povídat, je tady krizová hodinka. Tak nejdřív D5 zhruba na 5. kilometru, je to z Rozvadova ve směru na Prahu, stojí tam porouchané vozidlo a zjevně taky není úplně skryté v tom odstavném pruhu, ale zasahuje do jízdního pruhu. Je tam policie České republiky a hlavně pozor, je tam i světelná šipka k označení. To nebejvá vždycky, tím pádem byste to neměli nějakým způsobem přejet. Na okruhu ve směru na D7 od 14. do 17. kilometru, to znamená ve směru na Rozině, se tvoří kolony, to je taková ta odpolední klasika, údržba, opravy a tak dále. Tak počítejte s tím, že zrovna nejrychleji nepojedete. To samé nás čeká i ve směru opačném, to znamená na D1 od 25. do 18. kilometru. Tam teda takhle, jako je tady s velkým varováním, kolona až 6 kilometrů, jo. To mi přijde docela dost, ale tak možný je dneska všechno. Počítejte s tím, že okolo 6. hodiny, to znamená během slabých 30 minut, by se to eventuálně mohlo srovnat. Přeju vám hodně štěstí a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Už jenom minuta chybí do 6:15 a protože je středa, je s datem 15. července, tak nezapomeňte, že úderem 18. se pustíme do dalšího vydání Relaxády, to znamená už za chvilinku. A co se zábavy týče, tak trošku předběhneme dobu a o víkendu vás pozveme do klubu.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Opět nám to vyšlo skoro přesně. Za půl minuty tady bude 18. je středa.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Pokud jste si na zítra vzali volno, tak jste neudělali nic špatného, protože počasí by mělo být hodně podobný tomu dnešnímu, to znamená tak jako trošku vráčky, občas sluníčko, teplota okolo 30, já myslím, že není proč zůstat někde v práci, jo, co si budeme povídat. Mimochodem ale počítejte s tím, že čas od času na některých místech může spadnout i pár kapek, to je takové varování.
2: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Relaxáda. Teď ale pojďme, protože je tady středeční večer na Relaxádu. Co si budeme povídat? Přátelé, je to tady 10 skladeb, 4 novinky a vaše hlasy, které posíláte na www.radio-relax.cz, protože na těch nejvíc záleží, co si budeme povídat. No a ze všeho nejdřív samozřejmě musíme rekapitulovat, jak dopadla ta poslední, to jenom abyste věděli, z čeho se budeme odrážet.
2: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Na třetím místě David Guetta a Alok, Run, Run, River. Výborná muzika na prázdniny, je to taková jako trošku pochodovka, tak pokud se chystáte na nějaký ten výlet, tak bejt vám asi určitě stáhnu do sluchátek. Přijde vhod. Na dvojce Alex Warren a Passenger.

Tak uvidíme, jak to bude dneska. Každopádně to ještě zdaleka není všechno, co se týče nějaké té rekapitulačky. Ještě se musíme podívat na novinky, které se nedostaly do té základní desítky. I to se prostě občas stává. Jenom tak jako v rychlosti vysvětlím, písničky mají životnost 5 kol. Pokud už by tady měly být díl, tak je vyřazujeme a nahrazujeme novinkama, který vám každé vydání nějakým způsobem prezentují. Ty novinky jsou celkem 4, takže se nemůže stát, že byste tu muziku slyšeli pořád dokola. Ne. Bohužel dneska jedna z nich vypadává. Nebudu vám říkat kdo, k tomu se dostaneme. Ale novinky vám budu představovat během příštích pár minut. Minule nepostoupili tyto, a to mě docela líto, Street 69, život z větší výšky.

Taky docela hvězdná dvojka, až jsem se divil, Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Taková klubová muzika, což se k prázdninám a k takovým těm party letním docela dost hodí, takže jsem se divil, že nedostali hlas. No a pak ta partička okolo Davida Getty, tam jsem byl překvapený úplně ze všeho nejvíc.

0: Mimochodem v té partě byl i Andra Bočel, já jsem si úplně představoval, jak stojí na tom pódiu a mávají tam všichni a tak dále, no ale asi domávali, protože v dnešním vydání už rozhodně nebudou. Co tam ale bude, bude pořadí od desítky směrem nahoru, nebo možná dolů, nahoru, k jedničce. Takže jedeme na to, ať nezdržujeme, máme málo času. Na desátém místě minule devátý, což je zvláštní, že šel směrem dolů Ray Dalton. Mimochodem tenhle ten chlápek prý nás svojí skladbou, která se jmenuje Go That High. On teda dřív jako zpíval většinou s někým, jo, dělal třeba vokály a tak dále. Pak se rozhodl, že do toho šlápne sám a nevím teda, jestli se mu zrovna dvakrát daří, je tady druhý týden, no, pokles o jedno místo. Tahle ta skladba by vás měla donutit zapomenout na každodenní a všední život. Měla by vám přinést do života svobodu, euforii a takovou tu schopnost žít v přítomném okamžiku. To jsou vždycky takový ty keci v kleci, jak já říkám, to tam má skoro každý druhý, ale tak asi to funguje. Jdeme hned na devítku, tam byla minulá novinka, která mě trošku zarazila, se přiznám, Slávek Fam a Poli Garant. Co se týče Poliho, tak ten už jako nějaký páteček na hudební scéně je, co si budem povídat. Měl nedávno i vyprodaný koncert ve Foru Karlín a zároveň, a to jsem se právě dozvěděl, oznámil vznik jakési platformy pro talentované umělce z audiovizuálního světa. Ta značka se jmenuje Corzo a on tam chce dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. A tohle to je vlastně takový ostrý start, by se dalo říct. No a jako první se vítězem stal česko-vietnamský zpěvák Slávek Fam. Skladba, která se jmenuje Chci si být jistý, se umístila na devátém místě. Je to start z novinek, jako každý start dobrý. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

0: Místo minulé novinka Slávek Fam a Polygarant. Chci si být jistý, jako nezní to úplně špatně. Podmyslete si to jméno, kdyby to třeba náhodou někomu vadilo. A když byste chtěli poslat hlas téhleté dvojice, Slávek Fam a Polygarant, tak nezapomeňte mrknout na www.radio-relax.cz. Tam je sekce Relaxáda. Když tu když rozbalíte, tak už pochopíte, co se po vás chce. Ale jedeme dál, protože, jak už jsem říkal, v každé relaxádě máme 4 novinky. Teď mám čas na tu první a tu mají před sebou U2. Jejich single se jmenuje Street of Dreams, je to taková předzvěst nového alba a letos slaví 50, takže si to určitě zasloužej. No a hned potom Eva Farná, 8. místo, minule ze 4., to je docela divný, a skladba Neříkej, co má se stát.
1: Novinka relaxády.

0: Tohle byla Eva Farná, neříkej, co má se stát, mně se tam hrozně líbí ten vychechtaný konec, protože to je prostě takový úplně normální lidský, co si budeme povídat. Jinak tahle ta písnička se Evě povedla, nejenom teda tahle, ale vůbec tak jako celkově letos se jí hodně daří. 3 vyprodaný koncerty, myslím si, že je to takový příslib do budoucna. A tahle ta pecka navíc jako je hodně, hodně dobrá. Tak teď pojďme ale dál, protože před námi je vlastně další novinka. Dneska to jsou samý hvězdy, nejdřív to byly irští YouTube a druhá novinka je od Madony. Ta nedávno vydala teďka v červenci další album, který se jmenuje Confession 2, to znamená s pořadovým číslem 2, tak nějak jako to navazuje na desku z roku 2005 Confessions on the Dance Floor. Co si budeme povídat, tahle ta skladba, kterou zase pouští dál do světa, jakože jich teďka asi bude jako možná i daleko víc, se jmenuje Danceteria a je to taková jakoby přímá podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Já už jsem jí tenkrát baštil a myslím si, že ještě dlouho baštit budu. Mně se prostě ten její hlas hrozně líbí. No a hned potom dáme dvojku, Martin Garrix a Ed Sheeran dali dohromady skladbu, která se jmenuje Repeat It. Tam se mi hrozně líbí, že vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozenin a byly tam samý překvapivý momenty. Asi ten nejlepší, když Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiagu a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiagu a taky v New Yorku. Takže další novinka, Madonna a hned potom Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Myslím si, že na ulicích Santiago to muselo znít opravdu skvěle, takový basking jako Unplugged, proč ne? Jinak Martin Garrix a Ed Sheeran, můžete pro ně hlasovat, stejně jako pro další muziku, kterou vám budu nabízet v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1569. Jinak hlasování najdete samozřejmě na našich stránkách, to je jasná věc, www.radio-relax.cz. No a jdeme na to, je tady pozdrav ze Švédska, duo Jubel a skladba s názvem Ocean House. Mimochodem tyhle dva pánové, našel jsem si i to jméno jejich, nebo jména, Sebastian Atas a Viktor Sjöström, tvoří tohleto duo už od roku 2010. Myslím si, že jako dělají docela dobrou muziku, aspoň to byla jejich vize, dělat hudbu, která se dobře tvoří a ještě lépe se v ní žije. A tohleto vám musím přečíst, protože to si ani netroufnu, že bych to dal z hlavy. Tohleto duo prý s tímhletím nebo s touhle skladbou Ocean House, je to prý kombinace nostalgické melodie s euforickou dance popovou produkcí. Jako proč ne, no. Já tomu teda moc nerozumím, ale mně se to líbilo jako písnička, není to špatný. Každopádně je tam posun ze 7. na 6. místo, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál. A hned potom se podíváme na 5. místo, tahle ta dvojka je tentokrát bez novinek, a tam je Mikael, to je projekt a skladba, která se jmenuje Spolu. A předchozí single, který vlastně Mikael udělal, který se jmenoval Nad věcí, ten prý jako zaujal pozitivní atmosférou, moderním zvukem, takže právě proto přichází Mikael s další skladbou, která se jmenuje Spolu, tak si to pojďte poslechnout a hlavně nezapomeňte hlasovat. www.radio-relax.cz
1: Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Tak a teď si budu muset dát hodně velkýho majzla, abych se v tom nějak nezamotal, protože před námi je třetí novinka. Jak už jsem říkal, v každé relaxádě jsou celkem čtyři. Je to pro jistotu, kdyby náhodou v tom dalším vydání některá ze skladeb vypadla, už tady byla třeba pětkrát. Tím pádem je tam velká šance, že ji nahradí právě některá z novinek. A nebo pak už záleží na vašich hlasech. Takový hodně otevřený. www.radio-relax.cz, tam můžete hlasovat. A co se týče té třetí novinky, Justy a samozřejmě s ní další ve dvojici, zpěvačka Sam Harper, mimochodem jsem si původně myslel, že to je chlap, ale ne, je to fakt jako žena. A co se týče téhleté dvojice, by se dalo říct, tak je to DJka a producentka Justy, ta prochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku, takže asi tak. Upřímně, až tak úplně moc jí neznám, a to i přesto, že na hudební scéně se už prý pohybuje nějaký ten pátek. No a když bych zašel k dalšímu místu, protože tam na čtvrtém místě, tam se posouváme podstupně vítězů, je Loreen, to je vlastně další taková představitelka té severské muziky. Set Me Free, dvakrát vyhrála Eurovision Song, a to si myslím, že hovoří za vše. Tahle ta dnešní skladba je navíc ještě jako hodně, hodně dobrá. Tak jdem na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Šlapavá muzika, která do Relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia určitě patří, to je švédská zpěvačka Loreen, mimochodem dvojnásobná vítězka Eurovision Song, a skladba Set Me Free posunula nás vlastně k poslední novince v dnešní Relaxádě, kterou má na svědomí britský DJ a producent, jmenuje se Joel Corey, a mimochodem známý je to, že si doma tapetuje platinovýma deskama. Má jich celkem 6, no pravda, tak to by musel být malý pokoj, ale tak aspoň něco málo. Někdo nemá třeba ani jednu. Má za sebou trošku delší odmlku, teď se vrací s novinkou, která se jmenuje Whisper. Je tam tak jako hodně takový ten nakažlivý taneční zvuk, to ostatně konec konců za chvíli uslyšíte, co si budeme povídat na letní party, úplně jako jak dělaný. No a hned potom se podíváme na třetí místo, to znamená půjdeme na stupně vítězů, tam je Alex Warren. On je jako takový jako písničkář, by se dalo říct, ale na druhou stranu dělá dobrou muziku vlastně pro všechny, není to jenom písničkář. Teď vlastně má za sebou velmi úspěšný debut v roce 2025 a druhé album, který je prý daleko optimističtější než to jeho první. Já nevím, já si moc nespomínám ani na to první, ale každopádně jsem rád, protože optimismus k létu patří. Tak jdeme na to, čtvrtá novinka Joel Corey a hned potom Alex Warren, to je třetí místo v dnešní Relaxádě.
1: Novinka Relaxády.

0: Co si budem povídat, Alex Warren, on to písničkaření nezapře, nicméně umí to tak jako přetavit do dobrý muziky. Passenger to je jeho aktuální single, který vlastně je tady 4 týdny v Relaxádě, zatím je na 3. místě, pravda, od minula klesnu o 1 místo, ale já věřím tomu, že teď se schopí a půjde nahoru, obzvlášť, když je před ním 2. místo, které je tady vlastně dneska naposledy. Tím to tak jako nenápadně naznačuju, že Hilary Duff je tady prostě bohužel se svojí skladbou od Dreams Are dneska naposled, co se dá dělat. Mimochodem, Hilary Duff má tu výhodu, že začala jako herečka na Disney Channel, takže nazbírala ty fanoušky a faninky v těch nejmladších řadách, no pak se to s ní tahlo, co si budem povídat, a vlastně první album, který měl tak jako hodně velký úspěch, se jmenovalo Metamorphosis a vlastně patří do dneška mezi nejprodávanější popový nahrávky první poloviny 21. století. No a u nás v Relaxádě minule byla Hilary Duff první, dneska je 2. a je tady naposledy, tak si užijte.
1: Relaxáda. Relax Radio. 2.

0: Pak je celkem logický, že Hilary Duff je na druhém místě, co si budem povídat. Je to takový jako hodně široký zásah, co se týče věku, připadá mi to něco ve stylu I'm Barbie Girl, nebo tak vy. A fakt je to, že to funguje, to je důležitý. Každopádně Hilary Duff dneska končí na druhém místě, byla vlastně na všech třech, minule zvítězila, dneska hold prostě o jeden stupínek dolů. Příště už ji neuslyšíme, ale ve vysílání Rádia Relaxí samozřejmě pravidelně hrajeme. Jdeme rekapitulovat, už moc času nemáme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Je to už neuvěřitelných 50 let, co se YouTube objevili na hudební scéně, sklíze jeden úspěch za druhým. Já je mám jako posazený hodně vysoko a dneska ta novinka, která se jmenuje Street of Dreams, bojuje vlastně o vaši přízeň. Stejně jako Madonna, Danceteria. Zatímco YouTube plánují vydání nového alba prý někdy na podzim, tak Madonna má za sebou v červenci vydání nového alba a myslím si, že bude hodně úspěšný. Já jí mám teda rád holku jednu. Další hudební pozdrav, jako v takovém tom letním rytmu, to je Justy a společně s ní zpěvačka Sam Harper, skladba se jmenuje Just a Little a je to vlastně třetí novinka v dnešním vydání, taky bude záviset, kolik dostane hlasů na www.radio-relax.cz, nebo to může být Joel Corey.

0: Ten se vrací po trošku delší odmlce, to je pravda, ale zase, on už má vyděláno, tak asi se nemá kam spát. Dneska čtvrtá novinka, tak uvidíme, jak s tím zamáváte do příští středy.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale pojďme na tu základní desítku, to znamená tak, jak jste to seskládali před týdnem a jak jsme to dneska odprezentovali. Na 10. místě Ray Dalton, Go To Die, a co si budem povídat, on má podle mě hodně našlápnuto, a to, že byl minule 9. a dneska 10., a to ještě nic neznamená. Já si myslím, že jeho chvíle teprve přijde, protože je tady teprve druhý týden. První týden je tady vlastně novinka z minulé, zajímavá kombinace, Slávek Fam a Poli Garant, Chci si být jistý. Já si myslím taky, že to půjde rychle nahoru, i když bude to mít těžký, protože před ním na osmičce je třeba Eva Farná. Ta teda, přiznám se, docela mě překvapila tím, že díky vašim hlasům šla dost dolů, minule ze 4. místa, dneska na 8., ale tak to se prostě občas stává. Zabojuje a může se klidně vrátit zpátky tam, kam patří, to znamená podle mě do první trojky. Z 8. místa na 7. Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Budu si muset někde přes nějaký YouTube dohledat to jejich vystoupení, který měli Unplug v ulicích Santiago, protože to musí být fakt jako hodně zajímavý. Konec konců se s tím docela dost teďka setkávám, že různý přestrojení a takový ty zpívání v metru a tak dále. Tak dneska sedmička. Na 6. Jubel, Ocean House.

Jak já s oblibou říkám, to je hudební pozdrav ze severu. Dva jméno vám neřeknu, to jsou to švédský jména, já prostě si to nejsem schopný zapamatovat, ale jsou prostě docela dobrý. Hrajou podle mě tanečnější muziku a tak létu patří. Na pětce Mikael a Spolu. Před čtvrtým místem, to znamená těsně před bednou, bych měl trošku smeknout, protože tam je dvojnásobná vítězka Eurovision Song a Švédka Loreen, zase jsme u toho, Švédka Set Me Free. A jdeme hned na trojku, Alex Warren, Passenger.

Začínal jako písničkář, no a končit bude jako písničkář, ne, vážně. Já si myslím, že dělá dobrou muziku, už jenom to, že je na třetím místě, čtvrtý týden v relaxádě, já myslím, že ještě v té první trojce chvilinku zůstane. Na dvojce Hilary Duff, ale ta už tady příště nebude.

0: teď pozor, pomalinku, ale jistě se chystáme na první místo, takže kdo bude dneska na úplným vrcholu dnešního hitparádového žebříčku? Trošku budu ještě napínat, ale dlouho ne, protože a jelikož je tam, no já to řeknu, David Guetta a Alok. Alok je brazilský DJ, co si budem povídat, je to jeden z nejúspěšnějších producentů elektronické hudby současnosti a kromě té muziky se věnuje také řadě charitativních projektů, které jsou zaměřený na ochranu přírody a pozor, teď to přijde, taky pomoc domorodým komunitám, to taky nedělá úplně každej. No spolu s ním tam je taky David Guetta, k tomu snad takovou tomu není co dodat, to je prostě hitmaker. Teď jsem nedávno viděl někde nějaký reel, že vyprodal, nebo takhle, ona to je pravda, že třikrát vyprodal stadion v Paříži, to je fakt, měl tam tři koncerty, úplně stejně jako Eva Farna, akorát měla u nás v Praze, ale je to srovnatelný. Musím teda uznat, že tam dávali záběr z toho posledního koncertu, z toho finálového, to byla obrovská show a je fakt, že to Davida Guettu, ten narvaný stadion, že ho to asi docela dost dostalo, protože tam ukazoval jako brečí, fakt byl fakt dojatej a bylo to super, takže jestli se někdy k tomu záznamu těch koncertů dostanete, určitě se na to jukněte, stojí to za to. Teď ale úplně někam jinam budeme se podívat na to, jak to zní, to znamená muzika, kterou jsem avizoval, David Guetta, Alok a ještě Štik Figur, skladba Run Run River, je tady čtvrtý týden, to znamená, ještě má velkou šanci, aby se na první místo podíval i v tom příštím vydání.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Vyšlo to úplně přesně, máme 19. hodinu, právě teď.
0: Relax Radio.
1: Myslím si, že žádné velké experimentování v zítřejším počasí asi nehledejte, bude poměrně stejně jako dneska, i s teplotou ta bude dosahovat pomalinku, ale jistě ke 30, jinak můžou se objevit nějaký mráčky, ale jinak sluníčko. V podstatě třeba jako dneska, jako přes kopírák. Teď možná něco, co bych vám k tomu letnímu počasí fakt jako nepřál. Je to tým a takové lehké vzpomínání a hlavně hudební nabídka do příští hoďky. Krátké lásky, no tak jako asi podle toho, jak si to kdo představuje. Nechci se pouštět do těch rozborů. Přeju vám hezký večer, užijte si tu svoji lásku a já se budu těšit zítra po obědě. Naslyšenou.
0: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: najdete Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Radio.
1: Relax Radio.
0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax. I know I could lie, but I'm telling.

0: městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Relax. Relax Radio.
0: Relax Radio.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

Nejlepší rádio ve vašem městě.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio. I get sick.

0: místo.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. července. Tento den roku 1746 se narodil Giuseppe Piazzi. Právě on objevil první asteroid. 16.7. ovšem roku 1872 se také narodil norský polární badatel Roald Amundsen. Roku 1952 přišel na svět v Egyptě bubeník kapely Police Stuart Copeland. O rok mladší je herec Mickey Rourke. Ročník 1978 je TJ, jeden z kapely 3T a synovec Michaela Jacksona. V roce 1935 byly v Oklahoma City v Americe instalovány první parkovací hodiny. Roku 1661 vydala Bank of Stockholm první bankovky v Evropě. 16. červencový den 1980 byl nominován Ronald Reagan republikány na funkci amerického prezidenta. V 88. seženil herec Michael J. Fox a shodou okolností také hokejista Wayne Gretzky. 16.7.1994 vystoupili v Los Angeles společně tři slavní tenoři Plácido Domingo, Luciano Pavarotti a José Carreras. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.